Zan.

tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naša láska letí jak splašené koně.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jambory. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jambory každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel míň známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Banjo Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni banjisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

V sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejbliže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i Bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovi s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu. A když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquots, hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jamboree vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jamboree budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquots a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, se když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační, o Patrikovi, jak je senzační, prostě chválíme vás horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách samozřejmě. Dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radohoště má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skleníčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Aha. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to funguje.
1: Je to pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čaramatní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo, no tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas společný. Taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho...
2: Tého? Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, ano, taky. Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty anebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak vydejte ten lístek do Svíjan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peróně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, jestli z toho nic nedělám, že mě blbě, že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožralý jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné prosluněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo.
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
7: Vy taky.
5: Nashledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk, jako jste. A souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jeden pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když co
7: je. To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty
7: to
5: Bédy Šulisty. Ano, usibem je holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko.
1: Ano? Už... Ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatá.
1: Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuji.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano, prosím,
0: jenom tak od oka.
1: Tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli,
1: no.
0: Víte.
1: No, soudruhu řekl, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného od té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je. No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě a skleničky, dvě, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrta.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. No vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zase. Těšíme se zase. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takový
1: věví. Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš
5: hlas. Plzeň.
1: Ano.
5: Plzeň,
3: krásná Mirka. Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Pozdravuji moc. Mirka,
1: naschledanou,
5: Plzeň.
1: Díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den,
7: pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Marcela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor, Žižala?
10: Žižala, to je moje.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Já.
12: Jo, ja.
10: No.
12: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
13: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
12: Ja, ja.
13: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
12: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Já to nemůžu. Vy jste mi to takhle... Takhle, ale... nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
12: Das... Wein.
13: So viel Mühe.
12: To není možné.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
12: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
13: Gasthaus.
10: Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
12: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí, ono se to drolí strašně.
12: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
12: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
12: Já to pak přesedím.

0: Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
1: Špunty.
2: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
2: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
2: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v regionu dál zdražují, nahané končí sklizeň chmela, výnosy jsou letos podprůměrné, centrum Jeseníku dnes hostí farmářské trhy. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia, slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Tempo růstu jejich cen ale zpomalilo. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 44,40. Před týdnem byl o 4 haléře levnější. O necelých 50 haléřů zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 48 korun 40 haléřů. V předchozím týdnu vzrostla průměrná cena litru benzinu a nafty o 2 koruny. Nejlevnější benzín v kraji prodávají čerpací stanice na Jesenicku. Nafta je tam naopak nejdražší. Nejméně platí za naftu motoristé na Šumpersku, ale zároveň tam mají nejdražší benzín, informovala společnost CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Na chmelnicích nahané končí sklizeň, zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho. Pokračuje Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarů.
2: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Na kontaktní místo Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se zatím obrátilo 11 lidí. Funguje od loňského října. Určené je těm, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Kontaktovat ho můžou i blízcí obětí. Zájemcům nabízí například pomoc psychologa. Pokračuje pracovnice kontaktního místa Marcela Řezníčková.
3: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
1: Na Masarykově náměstí v centru Jeseníku budou dnes od 9 hodin tradiční farmářské trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny a řemeslné výrobky. Připravený je doprovodný program, píše se na webu radnice.
0: Sport.
1: Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě dnes zahrají Jakub Menšík z Prostějova a Len Tien. V tom druhém Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
4: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Vždycky, když se hráč dostane do téhle vlny, kdy si věří a kdy hrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch. Určitě bude nastavený stejným způsobem, jakým byl v Americe, kde hrál asi břehl svůj nejlepší turnaj.
1: Program začne v 15 hodin, v sobotu o hodinu dříve. Hrát se bude 4 hry a pak 2 zbylé singlové zápasy.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy, může se objevit nízká oblačnost, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, místy mírný, západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli opravám je na D46 uzavřený exit 26 Držovice ve směru na Olomouc. Objížďka je vyznačena.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Do
5: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 18. září. Svátek má dnes Krištof. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, tak vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na náš Facebook a také na SMS číslo 723 70 33 51. Za chvíli kalendárium, zaspomínáme na léta minulá, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a právě teď bude zpívat Věra Špinarová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety, v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 18. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 5:45 a svátek má Krištof. Počasí. Pranostika říká, z jakou odejde měsíc září, s takovou říjen přijde tváří. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 9 stupňů Celsia v Hranicích, zdravím z práce, napsala Pavlína. 8 stupňů Postřelmov, to už je vzkaz od Hanky, která se těší na víkend, a zdravím také Jirku z Olomouc. Ulice Stupkova 10 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. We'll be right back.

0: po uši.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 17:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li, jste-li na silnicích, dobře dojeďte. Nahané končí sklizeň, chmelé s úrodou zemědělci spokojení nejsou, ani co se týče velikosti šišek, ani z hlediska kvality obsahu alfa hořkých látek. Révy neprospělo horké počasí a nedostatek vláhy. Kvůli nepříznivému počasí někteří pěstitelé museli sklizeň na čas přerušit.
2: Na lavičce u plotu na Česačkách v Lazníkách sedí pětice brigádníků, pokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila.
3: Ano, je to tak.
2: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
4: David Hnilica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
2: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
5: Takže poslední fury nám dojeli od Chmelnice, z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
2: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
5: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly nějaký negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, je tam velice, jsou proměnlivé skoky.
2: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
6: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulinu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
2: Pojďme se podívat.
6: No, to v podstatě ani asi už nedozraje, to by mělo být delší ty hlávky, v podstatě uzavřený, neměl by být takový měkký a hold, je to malý letos.
2: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
7: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
2: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
1: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stwór a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
3: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, odhaduje agrární komora. Škody způsobily hlavně sucho, vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Vrchní soud v Olomouci zmírnil tresty pro Roberta Literucha a Zdeňka Kouzelka za podvodné vyvedení bezmála 23 milionů korun ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Oba dostali místo vězení podmínky, pokutu 4 miliony korun a náhradu škody. Nové kameny zmizelých jsou v Zábřehu, připomínají podnikatelskou rodinu Tausigových. Kameny jsou v ulici Československé armády, tedy na místě, kde do začátku druhé světové války fungovala kamenická dílna Tausigových. V Přerově bude příští rok v červenci další ročník hudebního festivalu Velká Morava. V parku Michalov se představí mimo jiné kapely Čechomor, Činasky, Jiné kafe a další. Předprodej vstupenek už začal. Ze sportu. Prostějovský tenista Jakub Menšík zahájí dnešní duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Hlernultýnovi. Poté Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, vyzve Bena Šeltna. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo oblačno. Zpočátku čekejte o jediněle mlhy a nízkou oblačnost. Teploty 18 až 22 stupně Celsia. V jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli stavebním úpravám je na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku převeden provoz do protisměru mezi 8. a 12. kilometrem. Za exitem Jeseník nad Odrou se jezdí jen jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 17:55 přeje Dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. V sobotu se v Domě dětí a mládeže Litovel uskuteční uzlařská regata, soutěž ve vázání uzlů. Pozvánka od Lenky. Dnes se chystám na hokej, HC Olomouc hraje s HC Škoda Plzeň, píše Petr z Olomouce. No, když jsme u toho hokeje, tak tady mám na něj dvě vstupenky, tedy kdo se jako první teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, tak je od Českého rozhlasu Olomouc získá a bude tak moci hráče povzbudit na zimním stadionu v Olomouci. Dnes v 6 hodin HC Olomouc, HC Škoda Plzeň. Další pozvánka v sobotu bude v Zábřehu Zábřežský kulturní jarmark. Petra píše, že se těší nejen na výstavy, ale i na koncert s olomouckou skupinou Vanastovky. V sobotu a v neděli se na zámku v Čechách pod Kosířem uskuteční dny evropského dědictví. Budou mimo jiné prohlídky běžně nepřístupných prostor. To už je vzkaz od Evy. Tak děkuji za vaše zprávy, těším se na další. Připomínám naše SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 18. září, svátek má Kryštof a za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, kamna za září. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty polojasno, teplota od 5 do 9 stupňů Celsia, vítr do 15 km za hodinu a mírně vlhko, píše Břeťa. Olomouc chladno, 9,5 stupně, napsala Bára. U nás v tuto chvíli 9,5 stupně, zdravím z Dubu a přeji všem hezký pátek a víkend. Tak to už je vzkaz od Honzy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
3: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin. Dobré ráno, dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívějška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Poslouchá

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 6 hodin. Vedení Olomouckého kraje chce podpořit neformální pečovatelství. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Kvůli suchu přijdou zemědělci v Česku více než 25 miliard. Hrad Helštín letos zatím navštívilo méně turistů. V centru Olomouce je dnes den hasičů. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho, vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Olomoucké hejtmanství zahájí ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pontis Schumperk projekt zaměřený na neformálně pečující o osoby blízké a pracovníky v sociálních službách. Jeho součástí bude mimo jiné poskytování informací, jako potřebné pečovat nebo jak zabránit takzvanému vyhoření. Podle náměstka hejtmana Martina Škurka z Hnutí ANO se jedná o pilotní projekt na Schumpersku a kraj ho plánuje v budoucnu rozšířit.
5: Do budoucna se určitě budeme soustředit i na mladistvé, na mladé dospělé, na děti s psychickými potížemi, potom samozřejmě i na naší seniorskou populaci, protože nechceme, aby byla izolována. Takže potom tyto aktivity určitě budou rozšiřovány.
4: Zpráva Hradu Helštína na Přerovsku zaznamenala od začátku sezóny do konce srpna pokles návštěvnosti. Důvodem byla podle kastelána Jana Laura oprava příjezdové cesty k památce.
6: Celkový součet vlastně za rok 2026 se šplhá k 80 tisícům návštěvníků. Tam sledujeme propad ve srovnání s uplynulými lety, a to hlavně v tom období, kdy se opravovala příjezdová silnice. To znamenalo, že jsme tady měli dopravní omezení. Tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
4: Na Horním náměstí v Olomouci se dnes představí krajští hasiči. Zájemci si můžou například prohlédnout jejich techniku. Součástí programu bude taky odpolední zdobení hasičských praporů pamětními stuhami a průvod ke katedrále svatého Václava, ve které bude slavnostní bohoslužba. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
7: Návštěvníci všech věkových kategorií zhlédnou dopoledne dynamické ukázky naší činnosti, přehlídku moderní i historické techniky a budou také připravené zábavné aktivity pro děti. Odpolední část pak bude patřit oficiálním ceremoniím, jako je slib nových příslušníků, předávání vyznamenání a hasičské techniky dobrovolným jednotkám.
0: Sport.
4: Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Menšík z Prostějova proti americké dvojce Lernu Tijenovi. Utkání začne v O2 aréně v 15 hodin. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, pak vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom los. Do sobotní čtyřhry nahlásil kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rykl. Měli by hrát proti páru Harrison Krajček.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Mlha snižuje viditelnost na mnoha místech v regionu. Hlášené je například z dálnice D1 z úseku Ivanovice na Hané Hulín. Přizpůsobte jízdu počasí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šouka, je tady pátek, pracující, ale i žáci a studenti už značením vyhlíží víkend. No, jaké jsou vaše víkendové plány? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině a také někdo z vás získá už do čtvrt hodiny dvě vstupenky na dnešní hokejové utkání HC Olomouc HC Škoda Plzeň. No a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Tomáš Linka a právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo před 100 lety výnos týkající se oprav starých budov, ve kterém se psalo o tom, že mnohé budovy v Československé republice jsou vzácnými historickými památkami a zaslouží si, aby s nimi bylo zacházeno pietně. Více informací přidá Dita Vojnarová, která listovala novinami z poloviny září roku 1926.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V ministerském výnosu se zdůrazňovalo, že historické budovy se nemají bořit a ani nedávat v šanc spustnutí, ale mají být s porozuměním a pochopením opravovány. Ve výnosu konkrétně stálo, ale nejen památka je hodna opravy, nýbrž i její okolí, neboť památka sama se svým okolím srostla a konečně i celkový obraz osady je sám sebou památkou a může být i poškozen a zhyzděn navždy nevhodnou stavbou. Proto se měl každý zásah dobře promyslet a naplánovat a postupovat s opatrností a náležitou péčí, jako se to dělo v jiných kulturních zemích. Každý uvědomělý stavebník se měl vždy obrátit na státní památkový úřad, který mu dá pokyny a poskytne odbornou radu. S úřadem se měli domlouvat také všichni stavební podnikatelé, stavitelé, inženýři a architekti.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 18. září, minuta po čtvrt na sedm a svátek má Krištof.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, ovoce zralé vidí a jablka klidí. Tak dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 13 stupňů, vlhkost 88%, mlha. Dnes v Olomouci se zúčastním dne hasičů jako praporečník našeho sboru. Při slavnostním dekorování praporů napsal Miroslav. No to bude nádhera. Břeťa ze Štítu, ten hlásí velkou mlhu. A Chomoutov, 8,5 stupně, mlha se rozpouští, jedu do Uničova. To už je vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě nová CDčka budeme poslouchat pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: sebe.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Dnes se v 18 hodin chystám na hokej. HC Olomouc hraje za HC Škoda Plzeň. Nejen Petr z Olomouce, ale také Michal. No a mám dobrou zprávu, na hokej můžete jít i vy, kdo se jako první teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, tak získá dvě vstupenky na HC Olomouc, HC Škoda Plzeň a bude moci povzbudit naše hráče na zimním stadionu v Olomouci od 18 hodin. 221 555 444, to je telefonní číslo k nám do studia. No a přidám ještě další vzkazy. Chystáme se v sobotu do Vlastivědného muzea v Olomouci, píše Hanka. Na nádvoří bude od 10 do 17 hodin řemeslný jarmark a folklorní program. V neděli bude v Kralicích na Hané dobrovolnická úklidová akce Uklidíme Kralice, Uklidíme Česko. Sraz je v 9 hodin v hasičské zbrojnici. Tak pojďme vyzkoušet, kdo pak je na telefonu a kdo se vydá na hokej. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Pepa.
1: Pepo, odkud voláte?
2: Z Olomouce.
1: Pepa volá z Olomouce, takže to bude mít blízko na dnešní utkání. HC Olomouc, HC Škoda Plzeň. Prozraďte, kdy jste byl naposledy na hokeji?
2: No, to už je hodně dávno.
1: A víte, koho vezmete sebou?
2: A manželku.
1: Manželku, je to vášnivá hokejistka? Fandí hokej?
2: Ona se podívá, to je fandit.
1: Dobře, tak si užijte dnešní hokej, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Pohonné hmoty v regionu v uplynulém týdnu opět zdražily. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 44,40. Před týdnem byl o 4 haléře levnější, o necelých 50 haléřů zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 48 korun 40 haléřů. S dopravními omezeními musí počítat řidiči mezi obcemi Velká Kráša, Kubila nad Vidnavkou na Jesenicku. Dělníci opravují silnici. Uzavírka potrvá do 16. října. Na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se zatím obrátilo 11 lidí. Funguje od loňského října, určené těm, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Na Horním náměstí v Olomouci se dnes představí krajští hasiči. Zájemci si můžou například prohlédnout jejich techniku. Součástí programu bude taky odpolední zdobení hasičských praporů pamětními stuhami. Ze sportu. Český boxer Kevin Sokesa porazil na úvod mistrovství Evropy Belgičana Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg v Sofii vyhrál 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Počasí na střední Moravě, dnes bude polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 14 stupňů a slabý, místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Mlha snižuje viditelnost na dálnici D1, hlášena je z trasy Ivanovice na Hané Hudín, projíždíte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vás vezmeme za žáky základní školy v Žulové. K dispozici mají zmodernizovanou učebnu jazyků a informatiky. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouce. Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Interaktivní tabule, ale také stoly s monitory a klávesnicemi jsou součástí zmodernizované učebny jazyků a informatiky v základní škole v Žulové na Jesenicku. Učitelé si od ní slibují, že zefektivní a zatraktivní výuku. Investice vyšla na zhruba 2 miliony korun.
1: Vyučující v podstatě píše klasicky jakby na tabuli. Ono mu to převádí z psaného písma do tiskacího.
2: Funkce nové interaktivní tabule mi popisuje učitel angličtiny a informatiky Peter Gažo.
1: V případě, že nějakým způsobem chce více do těch tabul, tak dá si nový slide. Tady je to tak nastavené, že může se vrátit tomu a překlikne si slide zpátky.
2: Kromě interaktivní tabule je zmodernizovaná učebna vybavená také novým nábytkem.
1: Stoly, které mají v sobě zabudované monitory, klávesnice a samozřejmě myšky.
2: Stoly se zabudovanými počítači si vyučující může podle potřeby vysunout.
1: Mládeži budu vysovat, jo? Takže takhle to nějakým způsobem funguje. Ten učitel se to nějak připraví. Je potřeba si tu hodinu připravit dostatečně. V případě, že potřebuju něco promítnout dětem, tak se to vysouvá a můžou oni pracovat na tom.
2: Podle učitele českého jazyka Jaroslava Pavlíčka byl hlavním důvodem nevyhovující stav původní učebny.
3: Kdy tady byly jenom běžné sluchátka, technika postupně vlastně končil vlastně nějaká životnost a schopnost, aby už naplnila ty moderní funkce. Nebylo možno tu práci nějak rozfázovat. Učitel se vlastně nemohl úplně věnovat i třeba dostatečně buď těm nadanějším, nebo i třeba těm pomalejším, kteří potřebují přece jenom nějakou dopomoc.
2: Učebna bude sloužit především pro výuku cizích jazyků a informatiky. Cílem modernizace bylo výuku těchto předmětů zefektivnit a zkvalitnit, pokračuje Gažo.
1: Mají tam internet, mají tam YouTube, můžu tam, že jim pustím z YouTube, je to lepší z toho pohledu, že třeba Canvu můžeme použít a podobné tady ty aplikace. Takže nejenom jak kdyby z pohledu jazyku, ale i z pohledu informatiky máme víc možností.
2: Nová učebna se líbí i žákům.
4: Tak nejvíc se mi líbí, že máme možnost pracovat s technologiemi, se kterými jsme předtím možnost neměli. Při jazycích máme možnost poslouchat poslechy na internetu, dívat se na videa. Předtím to úplně nebylo možné. Taky se mi líbí, že právě i při informatice máme možnost pracovat s novými weby, s internetem, což předtím taky úplně nešlo.
2: Říká mi žákyně 9. třídy Julie. Učebna se líbí i jejímu spolužákovi Jakubovi.
5: Poprvé, když jsme tady vešli, tak to bylo pro nás jako prostě velké wow.
2: Investice si vyžádala zhruba 2 miliony korun. Část nákladů pokryly evropské dotace a zřizovatel. Vedení školy chce v modernizaci učeben pokračovat. Ze Žulové Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak ráno bude skoro jasná obloha, ale lokálně se vyskytují mlhy, případně nízká oblačnost. Ty se budou v průběhu těch brzkých dopoledních hodin rozpouštět a od západu postupuje taková slábnoucí studená fronta, která se projeví jenom trošku zvětšenou oblačností, nikoli srážkami, takže postupně bude polojasno, přechodně i oblačno. A teploty ty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16. Vítr povane slabý, přes den potom místy mírný, západní až jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci bude polojasno nebo jasno, k ránu se opět mohou vytvořit mlhy, případně nízká oblačnost a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, chladněji bude v údolí, tam při uklidnění větru klesne teplota až k 6 stupňům a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra bude pěkný slunečný den, polojasno nebo skoro jasno, jenom v ranních hodinách ojediněle mlhy a odpolední teploty od 20 do 23 stupňů, na horách od 14 do 18. Vítr bude ráno slabý a přes den se rozfouká mírný západní až jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Cvičíme vleže na zádech. Židli položíme za hlavu, pokrčíme kolena a lokty, ruce vzpažíme za hlavu a uchopíme židli. S výdechem přetáhneme židli přes hlavu a zároveň zvedáme a přitahujeme kolena směrem k židli.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na Moravě končí sklizeň chmele, opravy silnice komplikují dopravu mezi Velkou Kraší a Kobylou nad Vidnavkou. Začal předprodej vstupenek na přerovský festival Velká Morava. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia, slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Celkové příjmy kraje letos do června byly 16 miliard 25 milionů korun, zatímco výdaje 14 miliard a 32 miliony. Píše se ve zprávě o hospodaření Olomouckého kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. Pěstitelé z Hané dokončují sklizeň chmele. Letošní výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
2: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
3: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
2: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
3: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
4: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
3: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: S dopravním omezením musí počítat řidiči mezi obcemi Velká Kraša, Kobylá nad Vidnavkou na Jesenicku. Dělníci opravují silnici, uzavírka potrvá až do 16. října. Dopad má i na autobusovou dopravu. Výlukové jízdní řády jsou na webu dopravce, informoval integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje. Přerově se uskuteční příští rok v červenci další ročník hudebního festivalu Velká Morava. Na pódiu v parku Michalov se představí například kapely Čechomor, Činasky a Iné kafe. Předprodej vstupenek už začal, pokračuje jeden z pořadatelů Petr Šiška.
5: Jsem rád, že díky vedení města Přerov jsme zachovali cenu z loňského roku, takže ta vykopávací cena je 800 korun za celý festival. Chystáme třeba různé atraktivní balíčky a překvapení, ať je to vánoční balíček nebo parta vstupné. Čeká nás valentýnské překvapení, samozřejmě i májová sleva a těch různých programů až do festivalu bude celá řada.
1: Sport. Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově a brněnská Kometa v Třinci. Hradec Králové se bude snažit potvrdit úspěch z východočeského derby doma proti Českým Budějovicím. Mladá Boleslav nastoupí proti Karlovým Varům. Po druhé za sebou se doma představí Olomouc, přivítá Plzeň.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý, místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Mlha snižuje viditelnost na dálnici D1 na trase Ivanovice na Hané Hulín. Přizpůsobte jízdu počasí, jak vůli dní hasičů Olomouckého kraje je omezen provoz v historickém centru Olomouce. Neprůjezdné horní náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou kašnou, taky ulice Ostružnická, Denisova, 1. máje, Domská a Václavské náměstí. Omezení tam potrvají do pozdních odpoledních hodin, úplně skončí v 19 hodin.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Řadě z nás už odstartovala pracovní směna. Mnohým žákům a studentům zazvonil budík a začnou snídat a pomalu se chystat do školy. Tak ať jste v práci nebo vás čeká škola, držím palce, ať dnešní den zvládnete v pohodě a s úsměvem. Knihovna ve Velké Bystřici se přestěhovala do nových prostor. Za chvíli se tam podíváme a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Rezek a právě teď bude hrát skupina Činasky. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, na nové adrese sídlí knihovna ve Velké Bystřici na Olomoucku. Tisíce knih pracovníci přestěhovali z nevyhovujících prostor bývalé spořitelny do nové přístavby západního křídla zámku. Součástí stavby jsou i ochozy nabízející výhledy na centrum města.
1: Poličky nové knihovny ve Velké Bystřici zaplnilo zhruba 4,5 tisíce knih. Ukazuje mi Martina Skálová, vedoucí městského odboru kultury a informací.
2: V hlavní části se nachází také křesílka pro pohodlné vlastně odložení si jednak věcí, ale hlavně se tady čtenáři mohou posadit. Pak jsou tady stolky, na kterých si mohou odložit věci.
1: Poprvé po stěhování se knihovna otevřela tento týden. Součástí je i místnost určená pro nejmenší čtenáře. Taky to je rozdíl proti původním prostorám.
2: Rádi jsme rozšířili dětský koutek o samostatné vlastně stanoviště pro děti, že je část knihovny vyloženě určena dětem. Je to tady mnohem čtenářsky komfortnější z ohledu čtenáře.
1: Knihovna je součástí novostavby takzvaného kreativního centra. Město přišlo na 20 milionů korun, dalších 24 milionů pokryla dotace. Budova najde využití i pro výstavy nebo přednášky.
2: V případě, že bychom chtěli z knihovnického prostoru udělat prostor například pro přednášky, tak zatáhneme ty zavinovací rolety, tím pádem uzavřeme a schováme knihy. To znamená, ten prostor bude jakoby jednolitý koncept. Máme tady i výbornou audiovizuální techniku, takže může opravdu sloužit různým způsobem.
1: Kreativní centrum je dostavbou západního křídla Bystřického zámku. Stavba z kamene, skla a železa s věžemi a vyhlídkami nejen bystřické obyvatelce Marcele připomíná známý hrad.
3: Zatím jsem ho viděla pouze zvenku, vypadá moc krásně a už se těším, až ho teda navštívím. Zvenku na mě působí trošku jak hrad Helštín, tak uvidíme, jak to bude vypadat ty prostory uvnitř.
1: To paní Barbora už se stihla podívat i do interiéru nové knihovny. Oproti té původní je podle ní světlejší a útulnější.
4: A taky je fajn, že to není u hlavní cesty, takže se tam dá i líp parkovat, je to tam celé takové klidnější, ale uvítala bych, kdyby knihovna byla otevřená déle než jen 1,5 dne v týdnu. Každopádně ty prostory jsou skvělé, jsou moderní, jsou takové příjemné na trávení času, takže se těším, že tam budu často chodit.
1: Z Velké Bystřice Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do 18. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Jsou 3 minuty po 7:45 a svátek má dnes Krištof.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, s jakou odejde měsíc září, s takovou říjen přijde tváří. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, mírně oblačno, zatím klidno, zdraví Naďa. Hanušovice 7 stupňů, zamračeno, možná i zaprší, to už píše Pavel. Tady v Kroměříži je mlha, že by se dala krájet, a je 10 stupňů, píše Standa. Bohdíkov zataženo 9 stupňů, mírný vítr, to už je vzkaz od Vlaďky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
3: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Život je jízda, zpívala Jana Chládková ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Noste na silnicích opatrně za 7:30. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
2: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
1: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
2: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
1: Co se pak děje dál?
2: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
1: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
2: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, odhaduje Agrární komora. Škody způsobily hlavně sucho, vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Vrchní soud v Olomouci zmírnil tresty pro Roberta Literu a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení bezmála 23 milionů korun ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Oba dostali místo vězení, podmínky, pokutu 4 miliony a náhradu škody. Nové kameny zmizelých jsou v Zábřehu, připomínají podnikatelskou rodinu Tausigových. Kameny jsou v ulici Československé armády, tedy na místě, kde do začátku druhé světové války fungovala kamenická dílna Tausigových. V Přerově bude příští rok v červenci další ročník hudebního festivalu Velká Morava. V parku Michalov se představí mimo jiné kapely Čechomor, Činasky, Iné kafe a další. Předprodej vstupenek už začal. Ze sportu. Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy prohráli ze Saint-Gilloise 0-3. Union vedl už po poločase 2-0, po pauze skóroval Čech Krič Faluši. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 14 stupňů a slabý místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Mlha snižuje viditelnost na dálnici D1 na trase Ivanovice na Hané Hulín. Přizpůsobte jízdu počasí. Dopravní značení upravují dělníci na dálnici D46 Olomouce do Vyškova. Pracují mezi exity Držovice Prostějovích mezi 26. a 22. kilometrem jedou levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na Hané končí sklizeň chmele, jaká je úroda, probereme za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pátečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Nahané končí sklizeň chmele, s úrodou zemědělci spokojení nejsou, ani co se týče velikosti šišek, ani z hlediska kvality obsahu alfa hořkých látek. Revě neprospělo horké počasí a nedostatek vláhy. Kvůli nepříznivému počasí někteří pěstitelé museli sklizeň na čas přerušit.
1: Na lavičce u plotu na česačkách v Lazníkách sedí pětice brigád. Rádníků, pokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila.
2: Ano, je to tak.
1: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
3: David Hnilica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
1: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
4: Takže poslední fury nám dojeli od Chmelnice, z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
1: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly nějaký negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, je tam velice, jsou proměnlivé skoky.
1: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
5: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulinu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
1: Pojďme se podívat.
5: No, to v podstatě ani asi už nedozraje, to by mělo být delší ty hlávky, v podstatě uzavřený, neměl by být takový měkký a hold, je to malý letos.
1: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 18. září, svátek má Kryštof, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, kamna za září, no dnes a sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, tak to mi píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 12 stupňů, po včerejším krásném odpoledni a velmi chladném večeru je zatím polojasno, chystám se dělat uzené se zeleným z cuket. O víkendu se půjdu podívat do lesa, zdali něco roste, tak držím palce. Vyhlídka Brusinka Brudov hlásí zataženo, teplota 8 stupňů, pocitově 6, severní vítr 5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 95%. Zítra se těšíme na sousedské posezení na zahradě kulturního domu v Brudově, píše Milan. V Žárové je polojasné a chladné ráno s teplotou 8 stupňů, to už je vzkaz od Tundry a Honza z Písečné. Sluníčko se ukázalo, teplota po ránu 10 stupňů, větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 97%, vypadá to slibně, a tak přeji všem hezký víkend.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Až do 30. září můžete v galerii G21 vidět výstavu děl berlínského vizuálního umělce Vincenta Grunwalda, kterého do Olomouce pozvali organizátoři Street Art Festivalu. V rámci něj zároveň v Olomouci o víkendu vznikne velkoplošná malba na jednu z budov univerzitních kolejí a dnes v rámci Street Art Festivalu můžete ochutnat také netradiční dobroty. No, pozve nás jedna z organizátorek, Sylvie Hajdíková.
1: Právě teď stojíme na náměstí Republiky, kde vznikla instalace Barbory Bělunkové v rámci Street Art Festivalu, který se tímhle připojuje k Evropskému týdnu mobility.
2: To parkoviště, které známe, tradičně zaplněno auty, vidíme, že tentokrát je zaplněno balíky sena. Jsou tady různé uličky, cestičky, stavby, takže co všechno ta instalace vyjadřuje.
1: Vidíte tady uličky a části, které mají představovat takzvanou barokní zahradu, protože se nacházíme v barokním městě Olomouci. Byli bychom rádi, kdybyste tady přišli a společně pobyli v naší barokní zahradě, povídali či sedli si na ty samotné balíky. A co je důležité zmínit, že v pátek to vyvrcholí barokní hostinou, kterou připravil Juicy Collective. K Juicy Collectiveu bych ráda přidala to, že propojuje nejen kulinářské schopnosti, ale právě i výtvarné umění. A holky Wendy, Baru a Anna spojují právě do jednoho a vytváří z jídla umělecké díla, které společně můžeme ochutnat od 15 hodin.
2: Zve produkční Street Art Festivalu Sylvie Hajdíková z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Centrum Jeseníku dnes hostí farmářské trhy, i o tom více ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Dlhonicích opravují průtah obcí, Prostějovské muzeum nabízí dětem astronomické kroužky, Centrum Jeseníku dnes hostí farmářské trhy. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V přerovské místní části Dluhonice opravují stavbaři průtah obcí. Rekonstrukce silnice je součástí vyrovnání za stavbu dálnice D1. Oprava se týká silnice o délce půl kilometru. Náklady jsou přibližně 5 milionů 700 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Práce potrvají 70 dnů, hotovo by mělo být do konce listopadu. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několikamilionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení kvůli podezření z podvodu a nehospodárnosti. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
4: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
3: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
5: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
3: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Zájemci se stále můžou hlásit do astrokroužků, které pořádá Prostějovské muzeum. Volnočasové kroužky s názvem Hvězdárníček a Gemini jsou určené pro děti od 6 do 10 let a pro zájemce od 10 do 15 let. Pokračuje ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
6: Jde o informace o průřez astronomií. U těch menších dětí tam s nima edukátorka chodí třeba i ven na nějaké případné procházky. Mají tam součástí toho kroužku i tvoření, takže nějakou kreativní dílničku z různých materiálů, aby se to střídalo, aby nedělali pořád to stejné.
2: Na Masarykově náměstí v centru Jeseníku budou dnes od 9 hodin tradiční farmářské trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny, řemeslné výrobky. Připravený je také doprovodný program, píše se na webu radnice.
1: Sport.
2: Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě dnes zahrají Jakub Menšík z Prostějova a Lerna Tien. V tom druhém Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, a Ben Shelton. Finalista nedávné US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
7: Čekám Ben Sheltona v US Open formě. Vždycky, když se hráč dostane do téhle vlny, kdy si věří a kdy hrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch. Určitě bude nastavený stejným způsobem, jakým byl v Americe, kde hrál asi břehl svůj nejlepší turnaj.
2: Program začne v 15 hodin, v sobotu o hodinu dříve. Hrát se bude 4 hry a pak 2 zbylé singlové zápasy.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, místy mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala, jedno skončilo převrácené na střeše na silnici druhé třídy mezi Staměřicemi a Velkým újezdem na Přerovsku. Nehoda se stala na křižovatce s vyústěním k nájezdu na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Dvě osobní auta se srazila na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Na 26,5 kilometru u Držovic neprojedete tam levým pruhem.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Před pár dny jsem hlídal rodičům psa, no díky tomu jsem se naučil 4 základní povely každého kynologa. První je, děláš si srandu, druhý povel, slyšíš mě, třetí uhni a čtvrtý nejest to. Tak asi je také používáte. Jak rychle mohou být vlny tsunami? Tak to už je otázka, na kterou za chvíli nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Novák a právě teď bude zpívat Michal David. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Jak rychlé mohou být vlny tsunami? Tak to je otázka, na kterou má odpověď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tedy pátek 18. září, čtvrt na 9 a svátek má dnes Krištof.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, ovoce zralé vidí a jabka klidí. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Vikýřovice 11 stupňů Celzia a Opar napsal Jaroslav. Chomoutov 12 stupňů, mlhavo cestou do Uničova i zpět, to už napsala Petra, Jeseník 10 stupňů, vypadá to, že by mohlo být slunečno, napsal optimista Mirek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, interaktivní tabule, ale také stoly s monitory a klávesnicemi jsou součástí zmodernizované učebny jazyků a informatiky v základní škole v Žulové na Jesenicku. Učitelé si od ní slibují, že z efektivní a z atraktivní výuku investice vyšla na zhruba 2 miliony korun.
1: Vyučující v podstatě píše klasicky jakby na tabuli, ono mu to převádí z psaného písma do tiskacího.
2: Funkce nové interaktivní tabule mi popisuje učitel angličtiny a informatiky Petr Gažo.
1: V případě, že nějakým způsobem chce více do těch tabul, tak dá si nový slide. Tady je to tak nastavené, že může se vrátit tomu a překlikne si slide zpátky.
2: Kromě interaktivní tabule je zmodernizovaná učebna vybavená také novým nábytkem.
1: Stoly, které mají v sobě zabudované monitory, klávesnice a samozřejmě myšky.
2: Stoly se zabudovanými počítači si vyučující může podle potřeby vysunout.
1: Máleží budu vysovat, jo? Takže takhle to nějakým způsobem funguje. Ten učitel se to nějak připraví. Je potřeba si tu hodinu připravit dostatečně. V případě, že potřebuju něco promítnout dětem, tak se to vysouvá a můžou oni pracovat na tom.
2: Podle učitele českého jazyka Jaroslava Pavlíčka byl hlavním důvodem nevyhovující stav původní učebny.
3: Kdy tady byly jenom běžné sluchátka, technika postupně vlastně končil vlastně nějaká životnost a schopnost, aby už naplnila ty moderní funkce. Nebylo možno tu práci nějak rozfázovat. Učitel se vlastně nemohl úplně věnovat i třeba dostatečně buď těm nadanějším, nebo i třeba těm pomalejším, kteří potřebují přece jenom nějakou dopomoc.
2: Učebna bude sloužit především pro výuku cizích jazyků a informatiky. Cílem modernizace bylo výuku těchto předmětů zefektivnit a zkvalitnit, pokračuje Gažo.
1: Mají tam internet, mají tam YouTube, můžu tam, že jim pustím z YouTube, je to lepší z toho pohledu, že třeba Canvu můžeme použít a podobné tady ty aplikace. Takže nejenom jak kdyby z pohledu jazyku, ale i z pohledu informatiky máme víc možností.
2: Nová učebna se líbí i žákům.
4: Tak nejvíc se mi líbí, že máme možnost pracovat s technologiemi, se kterými jsme předtím možnost neměli. Při jazycích máme možnost poslouchat poslechy na internetu, dívat se na videa. Předtím to úplně nebylo možné. Taky se mi líbí, že právě i při informatice máme možnost pracovat s novými weby, s internetem, což předtím taky úplně nešlo.
2: Říká mi žákyně 9. třídy Julie. Učebna se líbí i jejímu spolužákovi Jakubovi.
5: Poprvé, když jsme tady vyšli, tak to bylo pro nás jako prostě velké wow.
2: Investice si vyžádala zhruba 2 miliony korun. Část nákladů pokryly evropské dotace a zřizovatel. Vedení školy chce v modernizaci učeben pokračovat. Ze Žulové Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek. Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Pohonné hmoty v regionu v uplynulém týdnu opět zdražily. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 44,40. Před týdnem byl o 4 haléře levnější. O necelých 50 haléřů zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 48 korun na 40 haléřů. S dopravním omezením musí počítat řidiči mezi obcemi Velká Kraš a Kobylá nad Vidnavkou na Jesenicku. Dělníci tam opravují silnici. Práce potrvají do 16. října. Na kontaktní místo Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se zatím obrátilo 11 lidí. Funguje od loňského října, určené těm, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Na Horním náměstí v Olomouci se dnes představí krajští hasiči. Zájemci si můžou například prohlédnout jejich techniku. Součástí programu bude taky odpolední zdobení hasičských praporů pamětními stuhami. Ze sportu. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s vítězem skupiny C, Belgií. Hrát se bude v neděli nebo v pondělí v Turíně. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo oblačno. Teploty 19 až 22 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 14 stupňů a slabý, místy mírný, západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků havárie dvou osobních aut pokračuje na Přerovsku. Jeden z vozů skončil převrácený na střeše. Nehoda se stala na silnici druhé třídy mezi Staměřicemi a Velkým Újezdem. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tradiční podzimní kulturní jarmark je zítra v Zábřeze, podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl deváté.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut půl deváté. Dobré ráno. Tradiční podzimní kulturní jarmark už je v Zábřeze po desítky let nedílnou součástí zářijových dnů. Nejinak je tomu i letos, kdy jarmareční rej odstartuje tuto sobotu dopoledne. A na co se můžete těšit, to už prozradí mluvčí městského úřadu Lucie Mahdalová.
1: Já si myslím, že každý, kdo v Zábřeze navštívil jednou jarmark, tak se sem vždycky rád vrací. Zábřeská kulturní opět připravila bohatý program a musím říct, že bohatý, ale i tradiční a vždy se tam najdou takové různé zajímavosti, které zase přitáhnou nové a nové lidi. Budou tam tradiční stánky, samozřejmě, jak jsme zvyklí, ekoscéna, výstava drobných hospodářských zvířat, Luna Park, ale co je takovou zajímavostí určitě, tak je prezentace horské služby, na kterou bych chtěla určitě všechny pozvat. A potom také hudební program, který je tentokrát opravdu pestrý, bude vlastně od cymbálové muziky po folklorní kapelu Kost a kůže ze Zlína, přes písničkáře Jirku Drtila, kterého znají mnozí lidé ze Survivoru, šumperská skupina Sioux a nebo rocková kapela z Olomouce Vanastovky.
2: Zajímavé je, že se také představí prostě spousta zajímavé techniky, takže bude tady závodní speciál z Dakaru, bude možné vidět třeba i historickou techniku, představí se také třeba rádiem řízené modely a tak dál. Všechno proběhne u kulturního domu, je to tak?
1: Ano, přesně, u kulturního domu, s tím, že na parkovišti za kulturním domem bude tradičně Luna Park a velká scéna bude přímo vedle kulturního domu, tak jak jsou lidé zvyklí.
2: Zároveň tam také probíhají v Zábřeze v tu dobu Dny evropského kulturního dědictví, takže které památky budou otevřeny?
1: V sobotu 19. září budou otevřeny všechny zábřeské kostely, lidé se mohou zajít taky podívat na zámek a na skaličku. Takovou zajímavostí bude otevřená stará radnice, na kterou čeká rekonstrukce v nejbližší době, na hrad a zámek v Zábřeze, ale také do farního muzea a do domu podloubím, ve kterém sídlí Muzeum zábřeské.
2: Zároveň připomeňme, že v tu dobu tedy bude centrum Zábřeže uzavřeno pro dopravu, takže pokud můžete, tak se Zábřehu vyhněte. Nicméně průjezd na Nemily a tak dál bude zajištěn.
1: Ano, určitě. To bude ve stejném režimu jako vždy, takže ta spodní část náměstí Osvobození vlastně a část ulice ČSA bude uzavřena a odpoledne většinou kolem té 5. hodiny už ten průjezd nebývá problém.
2: Dokdy bude trvat ten hudební program?
1: Dodržujeme noční klid, takže většinou do 10 hodin opravdu už je akce ukončena. Ten program je naplánovaný do 9:30, ale věříme, že třeba budou nějaké přídavky, takže do těch 10 hodin určitě.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, hrozny sbírá a ovoce zralé mívá. No dnes sluníčko i mraky, teplota do 22 stupňů. Jaké máte počasí? Psali jste také ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Za okny máme sluníčko a 10 stupňů. Marie Králičák. Hana má v Bohuňovicích 12 stupňů, byla v Olomouci nakoupit a cestou bylo mlhavo. Petr je ve Valašské Meziříčí a tady je slunečno a 11 stupňů. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Zítra od 8 do 10 hodin můžeme vyrazit z Rejvízu na turistickou akci Rejvízký chodník. Budou dvě trasy v okolí Rejvízu dlouhé 9 a 25 kilometrů, napsal Radek z Jeseníku. V sobotu se v Petrově nad Desnou uskuteční zavírání studánek, sraz v 10 hodin u Gabra. Akce bude zakončena posezením pod pergolou u hasičské zbrojnice, píše Marie. Lukáš upozorňuje na zítřejší tradiční automotoburzu, bude od 7 do 13 hodin na letišti v Drahotuších. V sobotu bude v Zábřehu zábřišský kulturní jarmark, píše Václav. A v sobotu a v neděli se na zámku v Čechách pod Kosířem uskuteční dny evropského dědictví. Budou mimo jiné prohlídky běžně nepřístupných prostor. To už je vzkaz od Evy. Tak děkuji za vaše zprávy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Olomouce dnes v extralize hostí Plzeň, více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemný pátek a usměvavý víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Domácnosti v regionu už dostali na výměnu kotlů 938 milionů korun. V muzeu v Šumperku začíná výstava akvarelů. Olomoučtí hokejisté hostí dnes v extralize Plzeň. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Do konce letošního roku má ještě dalších 255 žadatelů dostat 34 milionů korun. Celková dotace tak bude 972 milionů, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Dotace na výměnu kotlů byly financovány převážně z evropských fondů prostřednictvím operačního programu zaměřeného na životní prostředí. Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10. Ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim zvyšují ztráty.
2: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
3: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
4: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Výstava akvarelů zachycujících krajinu i městská zákoutí Francie, Toskánska, Polska nebo Rakouska dnes začíná ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Jejich autorem je Jaroslav Thierry Kříž z Kořeny v Bludově na Šumpersku. Vernisáž expozice s názvem Obrázky z cest bude v 18 hodin. Pokračuje mluvčí muzea Eva Valová.
5: Námětově je pro Jaroslava Thierryho Kříže důležitá krajina s výrazným architektonickým prvkem a také městské zákoutí. Na akvarelech nejčastěji zobrazuje malebné přírodní scenérie se starobylými chrámy, zapomenutými mosty či kapličkami, které zachytil na svých cestách.
0: Sport.
1: Olomoučtí hokejisté ve druhém kole Tipsport Extraligy dnes hostí Plzeň. Utkání začne v 18 hodin a bude speciální pro útočníka Lukáše Klimka. Poslední dvě sezóny působil o patro níž v Maxalize. V Olomouci ale předtím odehrál 5 kompletních ročníků. Nyní dostane možnost zakulatit počet svých extraligových startů na 900, což dále přibližuje marketingový manažer Olomouce Simon Vejtasa.
6: Jedno jediné utkání mu chybí k zakulesení jeho počtu startů v extralize. Tudíž jsme se rozhodli víceméně mu jako touhle formou poděkovat za to, jaký výkony tady odevzdával klubu a dáme mu tu možnost 900 utkání odehrát. Nastoupí proti Plzni s největší pravděpodobností pouze na jedno vlastně jediné první střídání v tom zápase.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: U blíže nepopsané dopravní nehody se zraněním zasahují záchranáři na Přerovsku na silnici mezi obcemi Vysoká Dub. Dvě osobní auta se srazila na Olomoucku na cestě mezi obcemi Bělkovice, Lašťany, Dolany. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, porouchané auto budete mít na Olomoucku na silnici mezi obcemi Týneček a Tovéř.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je tu konec týdne, pátek 18. září, pár minutek po 9. hodině a vy máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Moc vás za zdraví Vilém Pospíšil. Věřím, že po tom určitě náročném pracovním týdnu se těšíte na 2 dny volna a možná plánujete, přemýšlíte, kam tak nějak vyrazíte. I od toho je tady Český rozhlas Olomouc. Samozřejmě vás pozveme třeba do Olomouce, kde už zítra ožije nádvoří vlastivědného muzea Olomouc s tradičními řemesly, regionálními výrobky, hanáckým folklorem nebo cymbálem. Muzikou. Pozveme vás za chvíli, stejně jako do Jeseníku, kde v sobotu večer začne 34. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu. Budeme si o něm za chvíli povídat už s jednou z pořadatelek Hanou Poláškovou. No a připravena je také další rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy. Od pradědu na Hanou tentokrát se společně s ním vydáme do Podlesí části Malé Moravy na Šumpersku. Zaspívají Olympik nebo Michal Prokop. Krásný pátek.

0: Olympic a jejich dynamit, věřím, že váš den odpálila tato píseň k tomu lepšímu, k tomu do toho správného směru. Jak pracuje štukatér, co obnáší řemeslo kartáčníka, nebo co vše může vzniknout pod rukama zkušeného řezbáře. To se dozvíte už v sobotu, kde se po třetí bude konat na nádvoří Vlastivědného muzea Olomouc řemeslný jarmark. Co vše nabídne, to nám přiblíží Andrea Markusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriálního kulturního dědictví Olomouckého kraje.
1: Představí nejenom tradiční lidová, někdy už zanikající řemesla, ale taky spoustu šikovných řemeslníků a prodejců, kteří se zabývají prodejem lokálních regionálních výrobků.
2: Jarmark se v sobotu koná na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci. V minulých letech to nádvoří zcela zaplnil. Jací řemeslníci a řemeslnice se představí?
1: Budeme tady mít prezentaci řemesel od řezbáře, tkalce, přes kováře, dokonce budeme mít uměleckého štukatéra, který se zabývá tvorbou štuku k lidové architektuře na severní Moravě. Budeme tady mít opět krajkářku, perníkářku, budeme tady mít košíkáře. Cílem tady tohoto našeho jarmarku je představit lidová řemesla, která dříve pro naše předky byla, nechci říct úplně každodenním chlebem, ale něčím, co důvěrně znali a co většinou ovládali, nebo určité skupiny je ovládali, ale dneska už upadají v zapomnění a už nejsou tak častá, takže naším cílem je zviditelňovat tady tyto lidové dovednosti, které si generace po generace lidé předávali, ale bohužel už mizí a neobjevují se mezi námi tak často.
2: Budou tady ta řemesla prezentovat lidé, kteří žijí v našem kraji, to znamená mají i vztah nejen k tomu řemeslu, ale i k našemu kraji?
1: Určitě ano, to je také jeden z našich hlavních cílů. My chceme ukazovat lokální věci. Ti řemeslníci budou buď z Olomouckého kraje nebo z kraje blízkého, čili Zlínského například. A my dáváme prostor opravdu těm nejlepším a vysoce kvalifikovaným, kteří ta řemesla předvádí na mistrovské úrovni. Takže se nám tady představí držitelé titulu nejenom mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje, ale také nositelé tradice lidových řemesel, což je nejvyšší ocenění, které mohou tady tito řemeslníci dostat ve svém řemeslném oboru. A co je velmi zajímavé je to, že se nám tady představí i kontinuita mezigeneračního předávání těch řemesel. Já uvedu příklad. Pan Alfred Stavarič, který je kovářem, pochází z velmi vážené, řekla bych možná až kovářské dynastie, ovšem dožívá se už vysokého věku a není ve svém řemesle činný. Má však dva syny, dvojčata, Iva a Milana, kterým to řemeslo kompletně předal a kteří se nám tady představí. A není to jediný příklad, který tady budeme mít. Pan Alois Slepánek, který se věnuje kartáčnickému řemeslu a je to jeden z posledních rukodělních kartáčníků u nás, už také z důvodu věku není činný, ale předal řemeslo svému synovi Pavlovi, který se nám tady představí a bude nám ho tady prezentovat.
2: K jarmarku kromě řemesel patří dobré jídlo, pití a také muzika.
1: Ano, přesně tak. A tady opět čerpáme z regionálních našich pokladů, takže tady budeme mít k dostání od hanáckých koláčků přes paštiky až po malý řemeslný pivovar a kávu.
2: No a ta muzika?
1: Opět, nepůjdeme daleko. Představí se nám tři soubory, dva folklorní soubory Haná, čili Haná Přerov a Haná Velká Bystřice. Program potom zakončí cymbalová muzika Hejčňan, takže zase účastníci přímo se srdce Olomouce.
2: Řemeslný jarmark se na nádvoří Vlastivědného muzea Olomouc koná v sobotu od 10 do 17 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A NAKA a její bezvětří právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už v sobotu večer, tedy zítra, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku začne 34. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu. Více už si o něm řekneme za chvíli s Hanou Poláškovou, právě z pořádajícího sdružení Karla Dieterse z Dietersdorfu.

0: Mezinárodní festival Karla Dieterse z Dietersdorfu, který začíná už v sobotu v Jeseníku, patří k nejvýznamnějším kulturním akcím celého regionu. Více o něm nám teď poví Hana Polášková z pořádajícího sdružení Karla Dieterse z Dietersdorfu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Jaký je program letošního ročníku festivalu? Kolik koncertů jste připravili?
1: Letošní ročník festivalu je o tom, že dramaturgie se snaží propojit hudební poklady baroka a klasicismu s romantismem i se současností, a to v 9 konceptech, které jsme připravili. Vedle skladeb Dieterse samozřejmě zazní hudba Mozarta, Vivaldiho, Telemana, Pergolesiho, nově Antona Cimrmana objeveného, nebo Bohuslava Martinu i současných autorů, a posluchači se mohou těšit na komorní orchestry, renomované solisty, špičkové komorní soubory i na jeden z nejznámějších českých ansámblů současnosti Clarinet Factory. A za mimořádnou událost letošního ročníku lze považovat provedení slavného Pergolesiho Stabat Mater, jednoho z nejsilnějších děl světové duchovní hudby. My si jej vyslechneme v podání souboru Barocco Sempre Giovane a vynikající solistek. Festival připomene i méně známé hudební souvislosti našeho regionu, na což jsem velmi hrdá, poněvadž na koncertě znovu objevené hudební poklady zazní vedle Dietersova koncertu pro kontrabas také koncert F-dur pro fagot a orchestr od Antona Cimrmana. A tady málo kdo ví, že tento významný skladatel evropského klasicismu, který byl současníkem Mozarta, Haydna i Dieterse, takže pravděpodobné, že se potkali, se narodil v široké Nivě. A novinkou je, že první festivalový koncert se v letošním roce bude konat také v kostele svatého Josefa v Žulové, který tím rozšíří mapu míst spojených s festivalem.
0: Ano, teď jste mi nahrála na tu další otázku. Pojďme právě zmínit všechna ta místa, kde během následujících 2 týdnů festival bude probíhat.
1: Ano, bude to 19.9. kostel na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku, 20.9. hned v neděli na to kostel na nebevzetí Panny Marie ve Zlatých horách. Ve čtvrtek 24.9. opět znovu se vrátíme do kostela na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Budeme pokračovat již zmíněným kostelem svatého Josefa v Žulové hned v pátek 25.9. V sobotu 26. se vydáme do kostela svatého Josefa z České Vsi. V neděli zakončíme víkend 27.9. v kostele svatého Tomáše Apoštola v Domašově v Bělé pod Pradědem. A poslední víkend začne v pátek 2.10. ve velkém sále kulturního domu v Javorníku. V sobotu 3.10. se vydáme do kostela svaté Hedviky v Supíkovicích a závěr festivalu v neděli 4. října bude patřit kostelu svatého Václava v Lipové Lázních.
0: Pojďme teď možná v krátkosti představit osobnost Karla Dieterse z Dietersdorfu.
1: Festival nese jméno tohoto našeho patrona, který žil v letech 1739 až 1799. Byl to jeden z nejvýznamnějších evropských skladatelů období klasicismu a právě na Jeseníčku prožil téměř čtvrt století svého života ve službách vratislavského biskupa Filipa Gotharda Šavgoče na zámku Janský vrch v Javorníku a zde také vznikla významná část jeho rozsáhlého díla. Symfonie, koncerty, komorní skladby i duchovní hudba, a festival proto každoročně připomíná jeho odkaz a představuje jej v souvislostech s hudbou jeho současníků. A připomenutí jeho tvorby je vlastně jedním z dramaturgických počinů našeho hudebního festivalu.
0: Pojďme teď možná zase k tomu zahajovacímu sobotnímu koncertu, ten tedy bude od 19. hodin v kostele na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku, a také k tomu nedělnímu ve Zlatých horách. Jaký je jejich konkrétní program těchto dvou koncertů?
1: Slavnostní večer zahajovací nabídne program, který spojuje dvě výrazné osobnosti hudebního klasicismu. Je to Wolfgang Amadeus Mozart a Karel Dietrich Dietersdorfu. Od Wolfganga Amadea Mozarta zazní malá noční hudba. Karel Dietersdorfu uslyšíme koncert D-dur pro dvoje housle a orchestr. A musím oznámit tady změnu. Poslední skladba došlo ke změně, poněvadž sopranistka Barbora Perna, musím omluvit z důvodu nemoci, takže místo uslyšíme symfonii C mol Leopolda Floriana Gassmana a vše se bude konat v podání orchestru Kamerata Moravia pod taktovkou dirigenta Petra Chromčáka a solo housle provedou Vít Mužík a Antonín Hradil. A v neděli 29. v kostele na Nebevzetí Panny Marie Pomocné ve Zlatých horách od 18 hodin. To bude koncept, který má název Nebeská harmonie a ten je postaven na hudbě, která vznikla především pro chrámy a ani po staletích nestratila svou schopnost oslovit posluchače krásou a hlubokým duchovním poselstvím. Uslyšíme skladby Vivaldiho, Telemana, Giovanniho Battisti Pergolesiho i současného anglického skladatele Williama Gomeze, jehož lirická Ave Maria se v posledních desetiletích zařadila mezi nejoblíbenější duchovní skladby současnosti a to vše uslyšíme v provedení sopranistky Anety Černé, tenoristy Tomáše Černého a vynikající české varhanice Ireny Chřipkové, která je titulární varhanici v Bazilice svatého Jakuba v Praze.
0: No a teď pojďme asi úplně nakonec připomenout, kde najdou posluchači všechny tyto informace a taková asi možná zásadní otázka pro někoho. Dají se pořídit vstupenky i na poslední chvíli na místě?
1: Informace lze nalézt na webových stránkách festivalu www.festivaldieters.cz a tam najdou posluchači na úplně všechno a samozřejmě vstupenky lze na poslední chvíli pořídit přímo na místě anebo na webových stránkách je uvedeno telefonní číslo, kde se dají rezervovat vzhledem k tomu, že všechny se konají v kostelích a i kulturní dům v Javorníku má 420 míst, tak určitě na poslední chvíli místo budou mít zajištěno.
0: Říká Hana Polášková ze sdružení Karla Dietrse z Dietersdorfu. Moc krát děkujeme.
1: Taky děkujeme. Hezký den.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Místo, které by si návštěvník Horního Pomoraví rozhodně neměl nechat ujít. Podlesí, část Malé Moravy na Šumpersku, je totiž nejen osadou s krásným okolím, ale také místem, které má zajímavou historii a památky, které upomínají na budoucnost, kterou mu naplánovali jeho zakladatelé, a ono to prostě tak nějak nevyšlo. Více už Mirek Kobza a jeho dnešní pohlednice.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Do Podlesí na Šumpersku se dostaneme poměrně kvalitní cestou z údolí Moravy směrem do kopců Hanušovické vrchoviny, které zde tvoří důstojnou opozici masivu Králického sněžníku na druhé straně řeky. Kromě hor však tady budeme obdivovat i jiné věci, třeba zdejší historii a památky. Už na první pohled střed Podlesí, které ještě do roku 1946 neslo jméno Grumberg či Krumperky, prozradí, že místo na návsi jsme vlastně na náměstí. A to na takovém, za které by se nemusela stydět ani mnohem větší města. Však prý má třeba zdejší rynek dvojnásobnou rozlohu než třeba náměstí v Mohelnici. Podlesí totiž opravdu vzniklo jako zárodek města. O jeho založení se zasloužil Jan starší ze Žerotína a na Losinách. Konečné rozhodnutí padlo 24. července roku 1598 a okamžitě bylo zahájeno vytyčování budoucího města na Zeleném Drnu. Po smrti Jana staršího ze Žerotína v roce 1608 pokračoval v budování města jeho syn Bernard, který následně obdařil Podlesí mnoha městskými výsadami. Osadníci zde tak směli zřizovat řemeslnické cechy a vést svobodný obchod ze solí a lněnou přízí. Výsady je dále opravňovali k postavení pivovaru, sladovny, obilního mlýna, pily, radnice, špitálu, lázni a dokonce i vězení. 12 domům pak bylo přiznáno právo šenku vína. Dále se Bernard zavázal požádat zeměpána o přiznání pečetě a o svolení pořádání 3 výročních jarmarků. Obyvatelé pak byli zproštěni od robot, nicméně museli pomáhat při žních a zúčastnit se velkých honů, zejména na vysokou zvěř a na vlky. V čele města stál purkmistr se 3 radními, ale osídlení postupovalo pomalu. V roce 1612 mělo městečko 38 rodin, do roku 1656 vzrostl počet rodin na 58. Podle církevního vizitátora France Josefa Švoje tušíme, že zde v roce 1783 obývalo 129 domů, celkem 980. lidí. Od počátku 19. století jsou zde uváděna 2 katastrální území. Jedno se týká města, druhé takzvané Horní a Dolní ulice. Na potoce pod městem stával mlýn, ve městě kvetla řemesla a zemědělské pozemky produkovaly žito, oves, brambory a tehdy velmi ceněný len. Osídlení města vzrostlo na 1037 obyvatel bydlících už ve 137 domech. Po zrušení patrimoniální správy se pak obec stala součástí Šumperského okresu. A v roce 1863 zde žilo nejvíce obyvatel v historii této lokality. 1300 osob. Krátce předtím však byla k Podlesí připojena i původně samostatná obec Křivá Voda. Od roku 1869 tady byla také pošta. V roce 1873 přibylo nádraží a v roce 1890 byla v obci postavena i nová školní budova. Ve 20. století pak bylo založeno družstvo na odbyt nítěných knoflíků, které se zde produkovaly. Lnářské družstvo a později i mléka. Nedaleko byly objeveny radioaktivní prameny a začala se tady rozvíjet i turistika. V roce 1932 byla na kopci Pohořelec postavena srubová chata, zárodek dnešní velké severomoravské chaty. Do obce lákaly i památky, pozdně renesanční radnice ze 17. století, či raně barokní kostel svaté Máří Magdalény z roku 1683. V jeho blízkosti pak stojí starobylá patrová fara. Najdeme tady také pozoruhodné drobné památky, mariánský sloup na náměstí a třeba historik Drahomír Polák popsal u staré cesty z Podlesí do Raškova krásný kříž, ze kterého kdysi vytékala voda přímo z Kristovy rány v boku. I když Podlesí po válce hodně schátralo a od roku 1980 je to už jen místní část Malé Moravy, stále je to místo s nepopsatelným géniem loci. A to platí nejen pro samotné městečko, ale i čarokrásné okolí tohoto kdysi nadějného místa. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Podlesí na Šumpersku vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Za malou chvíli je tady 10 hodin, to znamená aktuální zprávy a Jirka Kořínek. Dozvíte se třeba to, jaká je letos úroda chmele, končí totiž na Moravě jeho sklizeň. No a potom je připraven zvěřinec, tak si připravte své dotazy.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hasiči v Bruntále likvidovali požár v areálu dřevovýroby. Na Moravě končí sklizeň chmele. V centru Olomouce je dnes den hasičů. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár v areálu dřevovýroby v Bruntále. Vyhlášen musel být druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje, výše škody zatím není známá, uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová a mluvčí policie Jana Sexulka. Pěstitelé z Hané dokončují sklizeň chmele. Letošní výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
2: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice, tam bylo posledních 12 hektarů.
3: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
2: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
3: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
4: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
3: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: S dopravními omezeními musí počítat řidiči mezi obcemi Velká Kraša Kobylá nad Vidnavkou na Jesenicku. Dělníci tam opravují silnici, uzavírka potrvá do 16. října. Dopad má jen i na autobusovou dopravu. Výlukové jízdní řády jsou na webu dopravce, informoval integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje. Na Horním náměstí v Olomouci se dnes představí krajští hasiči. Zájemci si můžou například prohlédnout jejich techniku. Součástí programu bude také odpolední zdobení hasičských praporů pamětními stuhami a průvod ke katedrále svatého Václava, ve které bude slavnostní bohoslužba. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
5: Návštěvníci všech věkových kategorií zhlédnou dopoledne dynamické ukázky naší činnosti, přehlídku moderní i historické techniky a budou také připravené zábavné aktivity pro děti. Odpolední část pak bude patřit oficiálním ceremoniím, jako je slib nových příslušníků, předávání vyznamenání a hasičské techniky dobrovolným jednotkám.
0: Sport. Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje. 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově a brněnská Kometa v Třinci. Hradec Králové se bude snažit potvrdit úspěch z východočeského derby doma proti Českým Budějovicím. Mladá Boleslav nastoupí proti Karlovým Varům. Po druhé za sebou se doma představí Olomouc. Přivítá Plzeň.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, slabý, místy mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo a skončilo v příkopu u silnice mezi obcemi Vysoká a Dub na Přerovsku a kvůli dní hasičů Olomouckého kraje je omezen provoz v historickém centru Olomouce. Neprůjezdné je Horní náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou kašnou, také ulice Ostružnická, Denisova, 1. máje, Domská a Václavské náměstí. Omezení potrvají do pozdních odpoledních hodin, úplně skončí v 19 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 10. hodině skončily další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc v pátek 18. září. A protože je pátek, tak v tomto čase opět otevíráme zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. Dnes tady pro vás bude a na vaše dotazy, které se týkají zdraví vašich zvířátek a všeho aktuálního, co vás zajímá. Dnes bude odpovídat veterinární lékař pan doktor Petr Procházka z veterinární kliniky v Olomouci Holici. No a to zdaleka samozřejmě není vše. Nejen ty telefony 221 555 444 pro přímé volání, anebo SMS-kový 723 70 33 51 jsou vám k dispozici, ale máme tady také k dispozici jednu velice zajímavou reportáž, která nám poví, čím mohou být zajímaví obojživelníci. A do jednoho jejich pavilonu v zoologické zahradě se také v reportáži vypravíme. No a samozřejmě spousta pozvánek a tipů na víkend, které nás zavedou i do přírody. To vše ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý poslech vám přeje Zora Jižková.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc opět otevírá svoji poradnu a jsme moc rádi, že dnes tady s námi po prázdninách opět je veterinární lékař pan doktor Petr Procházka z veterinární kliniky v Olomouci Holici. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Pojďme se vrátit k letošnímu létu, které co do teplot a těch veder skutečně bylo extrémní. A pojďme se trošinku ohlédnout za těmi dvěma měsíci, kdy jsme se neviděli. Jaké to léto pro vás bylo na vaší veterinární klinice v Holici a zaznamenali jste nějaké případy, které by právě třeba s tím extrémním vedrem souvisely a na co můžeme už teďka upozornit třeba i do budoucna?
2: Mm-hmm. Obecně se nám zhoršovali všichni kardiaci, ti, kteří byli stabilní a na léčbě dýchali normálně a dobře se jim dařilo, tak měli tendenci se znovu vrátit do srdečního selhání. A pak samozřejmě jsme měli pacienty, kteří měli akutní potíže s dýcháním, které souvisí s tím, že dýchací cesty slouží zároveň jako klimatizace pro psa. Pes nemá, ani kočka nemají potní žlázy a musí veškeré přebytečné teplo vydýchat přes dýchací cesty. Takže já bych ty potíže, ty letní, rozdělil do dvou hlavních kategorií. První je možnost nebo snadné přehřátí toho psa nebo kočky, ale především psa. Je to už mnohokrát opakované, ale psi se nepotí a musíme je venčit pouze brzo ráno nebo pozdě večer, mezi tím jim poskytnout nějaké chladné místo. A obzvláště u plemen, která mají velkou svalovou hmotu, tak se opravdu velmi snadno přehřejí a je těžké potom je ochladit a to přehřátí opravdu může vést až ke kolapsovému stavu. Takže opravdu venčit pouze brzo ráno nebo pozdě večer. Některé výcvikové aktivity třeba probíhají přes den, tak je potřeba se tomu vyhnout a předcházet. Pokud už k tomu přehřátí dojde, tak se nesmí ten pacient chladit, takže by na něho někdo vylíval kýble s vodou, ale musí se dávat studené ručníky, mokré ručníky na končetiny, do podpaží, do mezinoží a pokud ztratí vědomí nebo má poruchu vědomí, tak je potřeba jet na veterinu, protože potřebuje intenzivní péči a samozřejmě jsme schopni je zachránit, ale je to někdy velmi náročné. Ta druhá skupina problémů souvisí s dýcháním a to se týká především psů, kteří mají krátký čenich, čili brachycefaliku. Pokud už vidím nějaké potíže s dýcháním před letní sezónou, které se třeba zhoršují, tak je potřeba konzultovat s veterinárním lékařem, jestli není možno tomu psovi nějakým způsobem pomoci, protože může docházet k únavě svalů, které ovládají hrtan. Ten proud vzduchu působí stejně jako průvan ve dveřích a v hrtanu jsou svaly, které musí ten hrtan rozevírat. Můžou se unavit a můžou začít kolabovat a samozřejmě se to projeví v ten nejhorší okamžik, v té největší námaze. A u psů, kteří mají krátký čenich, tak mají obecně užší dýchací cesty. Je možné jim někdy pomoci chirurgickým zákrokem a především myslet na to, že pokud by přibrali na váze, takže ten tuk se jim bude ukládat i do těch dýchacích cest, které už jsou tak úzké a ještě je zúží. Takže myslet, držet váhu, venčit v chladném počasí a pokud jsou nějaké dýchací problémy, tak je řešit raději na jaře a ne potom až v létě, až opravdu už dochází k tomu extrémnímu namáhání dýchacích cest.
1: Vy jste říkal, jestli jim je možno nějak pomoci s tím dýcháním, kdybychom pominuli tu operaci, kterou jste zmínil, tak je možno třeba i v té první fázi nějak lékově?
2: Určitě ano. Okay. Je potřeba se nad tím zamyslet, jestli stačí léková podpora řadu psů, kteří mají právě špatné ovládání hrtanu pomocí svalů, čili takzvanou laryngeální paralýzu nepříliš rozvinutou, tak jim můžeme pomoci tím, že opravdu necháme celé léto v nějakém klimatizovaném prostoru, aby to přečkali a oni potom můžou spokojeně žít dál, ale musíme na to nějak myslet, nějak očekávat to zhoršení a pokud už ten stav je závažný, vážnější, tak zase je možné tam doporučit určitý chirurgický zákrok. Takže a u brachycefaliků, čili psů, kteří mají zúžené dýchací cesty, protože to plemeno prostě to má tak ve standardu, tak zase zamyslet se, existují látky, které snižují otok v dýchacích cestách, je potřeba je zase nechat v klimatizovaných prostorech, venčit pouze brzo ráno, pozdě večer, myslím, že už se opakují, ale vždycky se nad tím zamyslet ještě předtím, než dojde k té krizové situaci.
1: Říká veterinární lékař pan doktor Petr Procházka z veterinární kliniky v Olomouci Holici. No a některé zajímavé případy pravidelně vždy rozebíráme. Na konkrétní se podíváme za chvilinku a samozřejmě jsme tady také pro vás, takže vy už k nám můžete směřovat své dotazy, třeba ty SMS-kové na telefon 723 70 33 51 anebo třeba i zatelefonovat přímo 221 555 444.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Je s vámi Český rozhlas Olomouc Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna s panem doktorem Petrem Procházkou z veterinární kliniky v Olomouci Holici. A my jsme slíbili, že a pravidelně to děláme, také nahlédneme na zajímavé případy, které u vás řešíte a že jich je. Co bylo takového v poslední době, takového hodně intenzivního pro vás?
1: Nejtěžší rozhodnutí jsme museli udělat u pacienta, u kterého jsme zpočátku měli podezření, že má zápal plic. A tam se ukázalo, že opravdu týmová práce je neocenitelná. Seděli jsme čtyři internisti se synem, s kolegyní Utěkalovou a s kolegou Hadzlíčkem a rozhodovali jsme se, jestli se máme odhodlat teda použít kortikosteroidy. Vysvětlím to, to je mladý pacient, pacientka po porodu a ten porod, možná nějaká mírná infekce, traumatizace porodních cest, spustili asi 4 týdny po porodu stav, kterému se říká diseminovaná intravaskulární koagulace. To je velmi těžký stav, kdy dochází ke srážení krve v periferních cévách a tím, že se vyčerpají srážlivé faktory, tak vznikají krváceniny. A ty krváceniny na plicích vypadají úplně stejně jako zápal plic. Nedají se od sebe příliš rozlišit. Později ty krvácení vznikly i jinde, tak nám došlo, že to není zápal plic, že je to krvácení do plic a museli jsme se odhodlávat. Jednak jsme museli vysadit antibiotika, druhá věc, pacient musel dostat transfuzi, protože masivně začal krvácet, a třetí věc, když už se nám to podařilo dostat jakž takž pod kontrolu, tak se k tomu přidal autoimunitní zánět, který je spuštěný nějakým jiným zánětem a začaly se rozpadat červené krvinky, takže vlastně velmi podobná situace. A v ten moment my jsme museli použít kortikosteroidy, které jsou přísně kontraindikované, zapovězené u zápalu plic, protože při zápalu plic toho pacienta opravdu zničí. A tak jsme nad tím prostě hodinu seděli, jestli to teda dáme, nebo to nedáme. Nakonec všechny argumenty byly pro ten lék použít, aby jsme zabrzdili tu nežádoucí autoimunitní reakci. A na čas to zabralo, přes víkend se ten stav zlepšil, ale pak to zase opět propuklo a ty kortikosteroidy nestačily na to, aby kontrolovali autoimunitní reakci, musel se přidat další lék, který tlumí imunitní systém, a tam se zdá, že už ta odezva je dobrá, stále nám kolísá hladina červených krvinek, ale doufáme, že už máme ten stav pod kontrolou. Ale to rozhodování opravdu, když je na to člověk sám, tak je velmi těžké. A když máte s kým o tom hovořit a probírat výsledky vyšetření a probírat jednotlivé argumenty a můžete o tom hovořit s více lidmi, tak to já jsem velmi vděčný, že na našem pracovišti máme kolegy, kteří se do toho umí nějak nahlédnout dovnitř a zamyslet se nad tím a v klidu rozhodnout, protože ten boj o přežití pacienta se často odehrává v našich hlavách. A to chybné rozhodnutí v takhle těžkém stavu opravdu potom vede ke špatnému konci.
0: Říká veterinární lékař pan doktor Petr Procházka. Za chvilinku už tady mrkneme na vaše dotazy. Máme tady nějaké SMS-kové na čísle 723 70 33 51 a přece jen ještě, i pokud byste chtěli i zvednout telefon, tak také můžete na 221 555 444.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. My jsme slíbili, že mrkneme také na vaše vzkazy a první se týká tasemnice. Já se přiznám, že jsem si myslela asi naivně, že možná tasemnice už ani neexistují, ale tady se nás ptá pan Karel, že dobrý den, pane doktore, náš pejsek se hodně pohybuje venku, běhá s námi po polích, máme zemědělství a teď hodně sáňkuje. Může mít tasemnici a pokud ano, jak se to pozná? Tak existují dneska ještě vůbec tasemnice, takovýto paraziti?
1: Určitě existují, ale jejich výskyt se výrazně snížil. Pokud pejsek sáňkuje, tak má většinou ucpané anální žlázky a nebo ho zvědí konečník, protože tam má nějakou reakci na krmivo. A tasemnice se dá opravdu rozpoznat velmi snadno a jednoduše, protože články tasemnice uvolňují na trus a pokud se podívám na trus, tak tam vidím takové malé bílé parazity, kteří vypadají jako pecka z okurky a natahují se a stahují. Takže,
0: takže je to živé.
1: Je to živé, je to vidět a je to spojené s výskytem blech. A protože máme dneska řadu kvalitních prostředků na to, abychom blechy kontrolovali, tak z toho důvodu výskyt tasemnic výrazně klesá. A pokud už se ta tasemnice objeví v trusu, je vždy potřeba říct na veterině, že se pravděpodobně jedná o tasemnici. Dokonce při vyšetření trusu na parazity to nemusí být nalezeno, protože ty vajíčka jsou soustředěna v těch živých článcích. Ale majitel to vidí, že tam je parazit, který vypadá typicky a ten odčervovací přípravek musí mít tu složku proti tasemnici.
0: No takže vlastně pokud to je to zvíře, které žije v nějakém zemědělském hospodářství, kde jsou třeba i další zvířata, tak teoreticky takovýhle pejsek by mohl od těch zvířat přes blechy tu tasemnici získat, anebo ji může dostat i jiným způsobem, třeba tím, že se, já nevím, třeba hrabe v poli, loví myši, je to ten norník a podobně.
1: Ano, pokud by jako spolkl skutečně živou myš, nebo zabil myš a spolkl ji, tak v ní můžou být mezi hostitelská stádia, která jsou velmi častá u koček, potom tasemnice, které jsou velmi časté u koček, takže to je možné, ale u psů je to opravdu 95% případů vázáno na blechy, na přítomnost blech, které slouží jako mezihostitelské stádium tasemnice psí.
0: Ano.
1: A ta ochrana proti blechám je dneska velmi dobrá. Ty přípravky působí dlouhodobě, protože problém péče o tu prevenci bleší infestace, blešího napadení spočívá v tom, že musí ten přípravek působit dlouhodobě, alespoň 3-4 týdny, aby přesáhl ten vývojový cyklus blechy.
0: Dobře, děkujeme. Ještě tady máme jeden dotaz, který nám píše paní Anička z Olomouce. Ten se týká vlastně financí a plateb za pejska. A paní Anička se ptá, dobrý den, jak to funguje s pojištěním psů a proplácením péče u veterináře přes pojišťovny? Mohou mi pojistit i staršího psa, který už není štěně?
1: Myslím, že ten systém funguje velmi dobře, ale právě má řadu omezení, jednak pro chronická onemocnění a je tam i určité omezení věkové, ale upřímně řečeno, příliš se tím já osobně nezaobírám. Kolegyně na recepci by asi poradili více a je možné také si to dohledat na internetu a tam jsou ty podmínky pojištění stanovené. Ty pojišťovny jsou, myslím, 3 nebo 4, které poskytují.
0: A to jsou speciální pojišťovny, anebo normálně jako pojišťovny pro nás lidi, které v rámci jako zdravotní pojišťovny nebo klasické pojišťovny, já se přiznám, že my jsme to nikdy nepoužívali.
1: Jo. Já nevím, oni jsou buď to pod nějakou bankou nebo pod nějakou pojišťovnou, tu strukturu jako majetkou neznám jejich. A je jich několik a jsou tam, myslím si, 2 pojišťovny, které proplácí přímo, čili oni vlastně mají online systém, kdy tam pošlete ten účet, je tam zpráva, je tam diagnóza a část toho posuzuje živý člověk, část toho posuzuje umělá inteligence a ve většině případů oni proplatí přímo ten zákrok, aniž by to majitel musel platit. Čili je to funguje to skutečně jako to zdravotní pojištění, na které jsme zvyklí u lidí, ale je tam řada omezení. Je potřeba se podívat, které psy je možné pojistit. Samozřejmě je to systém založený na solidaritě, čili tam musí být dostatek těch zdravých, aby taky sponzorovali ty nemocné a je jasné, že starší psi budou více nemocní. Takže podívat se na ty podmínky, najít si to a zvolit tu správnou pojišťovnu. Já bych volil pojišťovnu, která proplácí přímo, čili neřeší to jako ten takzvaný jako pojistnou událost, kdy to majitel všechno uhradí.
0: Uhradí a potom
1: a pak se to řeší,
0: vrátí.
1: Ten jako pojistná událost, ale jsou opravdu pojišťovny, které fungují online systémem a vlastně tomu majitelovi to uhradí okamžitě. On pak doplatí krmení nebo nějaké přípravky antiparazitární, jsou tam nějaké výluky.
0: A to je dobrá rada na závěr.
1: Jednoznačně doporučuji.
0: Určitě děkujeme za to. Dnes s námi byl ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc veterinární lékař pan doktor Petr Procházka z kliniky v Olomouci Holici. Moc děkujeme za váš čas, ať se vám daří a budeme se těšit příště. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Zůstaňte s námi i dál, protože za chvilku se podíváme také mezi obojživelníky.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Rád bych

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíc se mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Co myslíte, může být zajímavý svět obojživelníků? Nevíte, netušíte nebo říkáte, že ne? Tak se teď mezi ně pojďme podívat tady v dopolední a ve zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Žáby, čolci či červoři nepatří určitě k těm nejvyhledávanějším tvorům v zoologických zahradách. V té ostravské se ale teď pomyslná miska vah nachýlila v jejich prospěch. Před pár dny tam bylo totiž otevřeno amfibiárium, čili pavilon obojživelníků. V doprovodu mluvčí zoo ho navštívila redaktorka Romana Kubicová.
1: Zážitek pro všechny smysly, tak to je vstup do nového amfibiária, které se nedávno otevřelo. Kdy to vlastně bylo přesně?
2: Bylo to poslední pátek v srpnu, kdy jsme se snažili ještě honem na konci prázdnin připravit otevření. Nebylo to vůbec jednoduché, protože ta stavba, přestože se jedná o poměrně malý pavilon, tak o to komplikovanější to je v jeho útrobách, protože samozřejmě je tady spousta akvárií, terárií, filtrací a různých dalších technologií, takže komplexně vlastně to vybavení je poměrně složité, protože tu slyšíte i různé zvuky, animace a podobně, tak jsme napočítali zhruba 14 kilometrů různých kabelů.
1: Které ovšem běžný návštěvník neuvidí, což je dobře.
2: Jsou skryty, ale díky ním vlastně a díky dalším věcem tady pak někde slyšíme obojživelníka, tu potůček, tu bouřku, přímo, že si mohou lidé i ve speciální komoře zažít deštný les se všemi zvuky a projevy, které v tom deštném lese probíhají.
1: Nový pavilon budí zvědavost, je teprve dopoledne všední den a už je tady plno, takže pokud jsem dobře četla tiskové zprávy, dokonce i rodina, která tady byla jako jubilejním návštěvníkem, tak přišla speciálně kvůli tomuto pavilonu.
2: Ano, byl to 500 000 návštěvník, kterého jsme vlastně přivítali den poté. A přestože je to rodina, která sem chodí pravidelně a má permanentku koupenou, tak ten den právě přišla kvůli tomu, aby si prohlédli amfibiárium, což nás velmi těší, protože přece jenom žabičky, ropuchy a nevím, jaké jiné žoužele, obojživelníci, když to takhle řeknu trošku hovorově, tak nejsou úplně těmi top zvířaty, kvůli kterým lidé chodí do zoologické zahrady. A o to více nás to těší, že pavilon láká a že i ty reakce lidí jsou velmi pozitivní a jsou překvapení, že se nečekali, jakým způsobem může vypadat uvnitř a být stvárněná taková skupina zvířat, jako jsou obojživelníci neboli amfibia, a proto vlastně amfibiárium.
1: Pak když si vypučím další vaše slovo, které žoužele se tady zabydlely. My tady stojíme u červorovce splývavého, takové přerostlé žížaly, která se nám ukrývá někde ve spleti podvodních kořenů.
2: Ano, abych už teda zůstala korektní, tak obojživelníci vlastně se dělí do tří skupin, přičemž nejpočetnější je skupina žab, kterou vlastně většina návštěvníků si asi umí představit, nejrůznější žáby a žabky. Malé, velké, barevné, nenápadné. Pak je to skupina ocasatých obojživelníků, což jsou čolci a mloci. No a pak je to třetí skupina takových zvláštních tvorů, kterým se říká červoři. A máme tady jednoho zástupce červorovce splývavého, je to vodní červor, nicméně ty ostatní jsou většinou půdní nebo zemní, takže žijí v půdě, zahrabaní a nejsou úplně dobře prezentovatelní. Takový tu máme vlastně i model, a to je to, že si pomáháme různými těmi modely a animacemi, abychom ty zvláštní tvory představili. A ano, jak toho červorovce bych opravdu mohla připodobnit k takové přerostlé žížale, je to takový vlastně tvor hadovitého těla, který se opravdu bez končetin prodírá půdou, půdními prostředím.
1: Představuje Šárka Nováková pouze jednoho obyvatele z nesmírné druhové rozmanitosti nově otevřeného amfibiária. Určitě bude bavit vás i děti, protože obrazovky jsou dotykové, zvuky tady jsou. No a když přijdete v chladných dnech, tak se i pěkně ohřejete.
2: A to jsme vlastně neřekli, že amfibiárium je hned za vstupem do zoo, takže je také nepřehlednutelný díky svému černožlutému kabátku v podobě povrchu těla mloka.
1: Z ostravské zoo Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: No a pokud byste se zajeli podívat do ostravské zoo, anebo třeba i do té olomoucké na Svatém Kopečku, tak vám přejeme krásné zážitky se zvířátky, anebo u víkendu v přírodě s těmi svými. No a jsme rádi, že jste s námi také ve zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Zůstaňte i dál, za chvíli tady máme nové aktuální zprávy. V 11 hodin pak pokračuje dopolední proud plný pozvánek a tipů.
3: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stwór a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 11 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Dlouhanicích opravují průtah obcí. Prostějovské muzeum nabízí dětem astronomické kroužky. V Dřevohosticích bude socha připomínající někdejší hrdelní právo. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V přerovské místní části Dluhonice opravují průtah obcí. Rekonstrukce silnice je součástí vyrovnání za stavbu dálnice D1. Oprava se týká silnice o délce 0,5 kilometru. Náklady jsou přibližně 5 milionů 700 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Práce potrvají 70 dnů, hotové by měly být do konce listopadu. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení kvůli podezření z podvodu a nehospodárnosti. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
3: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
2: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
4: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
2: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Zájemci se stále můžou hlásit do astrokroužků, které pořádá Prostějovské muzeum. Volnočasové kroužky s názvem Hvězdárníček a Gemini jsou určené pro děti od 6 do 10 let a pro zájemce od 10 do 15 let, pokračuje ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
5: Jde o informace o průřez astronomií. U těch menších dětí tam s nima edukátorka chodí třeba i ven na nějaké případné procházky. Mají tam součástí toho kroužku i tvoření, takže nějakou kreativní dílničku z různých materiálů, aby se to střídalo, aby nedělali pořád to stejné.
1: Na okraji Dřevohostic na Přerovsku bude stát nová dřevěná plastika. Připomínat má historické hrdelní právo městyse. Podle nezávislého starosty Petra Dostála bude slavnostní vysvěcení díla v polovině října v rámci hodů.
6: V okolí pohostinství, které se jmenuje Na špici, tam byla stínadla a tak, jak se říká těm trhovcům, kteří byli nepoctiví, tak tam sekali ruce. A ještě v roce 1731 jsme nalezli nějakou zmínku o tom, že tam stála kaplička, a takže tu kapličku bychom rádi připomněli.
0: Sport.
1: České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dopravní značení upravují dělnici na dálnici D46 Olomouce do Vyškova. Pracují mezi exity Držovice Prostějovich. Mezi 26. a 22. kilometrem jedou levým pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje i po zprávách v 11 hodin. Mezi 10. a 11. jste mohli slyšet Zvěřinec. Pokud jste ho nestihli, už teď najdete záznam na našem webu olomoucrozhlas.cz v audioarchivu. Tam naleznete nejen tu uplynulou hodinu, ale vlastně cokoliv, co se na Českém rozhlasu Olomouc hrálo v posledním měsíci. Co se bude hrát teď? Bude zpívat Miroš Birka, ale také třeba Lucie. No a kam vás pozveme? Blíží se totiž víkend, takže Určitě pokud nemáte žádné plány, tak vám dáme nějaké tipy. Chystá se třeba tradiční loučení s létem v parku Ladislava Foltína v Lázních Slatinice. Spojíme se s jejich ředitelkou, abychom se dozvěděli podrobnosti k programu. Operace Antropoid, to je zase název programu, který bude zítra probíhat v Radíkovské pevnostce, také si povíme víc. No a připraven je také další díl pořadu Babské rady.

0: Loučení s létem aneb in burčák a víno Veritas. To už je tradiční akce, kterou pořádají Lázně Slatinice. Letos konkrétně zítra v sobotu 19. září od 13 hodin v parku Ladislava Foltýna. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc zdravíme ředitelku lázní Sylvii Vyroubalovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy bude uzavření sezóny vypadat? Čím ho ve 13 hodin zítra zahájíte?
1: Zítra o 13 hodin se u nás v Lázních, jak jste řekl, koná krásná akce zaměřená na burčák a víno a samozřejmě celkový doprovodný program. Od 13 hodin bude znít reprodukovaná hudba, ale už od půl druhé nás čeká první vystoupení Dua Dáši Čočkové a Petry Hrozové, které nám zaspívají krásné písně, ať už české nebo zahraniční. A samozřejmě naši návštěvníci už mohou začít ochutnávat vína a burčák, které jsme pro ně připravili, a mohou teď prozradit, že máme nachystáno 94 vzorků, ať už moravských, českých nebo zahraničních vín.
0: Takže bude opravdu co dělat během celého odpoledne. Loučení s létem bude provázet také jarmark. Co budou prodejci nabízet?
1: Na jarmarku budou určitě ruční výrobky, ať už kabelky, peněženky, ručně šité ledvinky. Sama mohu doporučit skvělé síry z místní sírárny, čokoládové pralinky, náramky, bižuterie, dekorace, kosmetika, prostě všechno, co můžeme očekávat.
0: Připravili jste také hudební doprovod celé akce. Vy jste už zmínila, tak ještě jednou, kdo a kde přesně tedy vystoupí?
1: Ano, zmiňovala jsem duo Dáša Čočková a Petra Hrozová a nebyly by to slavnosti vína a burčáku, kdyby zde nezazněla cymbalová hudba. Takže jsme rádi, že pozvání přijala cymbalová muzika Husár a tradičně naši akci doplní i reprodukovaná hudba a na závěr také Oldies diskotéka Pod širým nebem.
0: No, asi se sluší také zeptat, jestli jste v programu mysleli i na děti, protože asi se dá očekávat, že dorazí celé rodiny.
1: Ano, všechny akce v našich lázních jsou zaměřeny na celé rodiny, takže pro děti bude malý Luna Park, budou tam určitě dobroty pro děti, ať už ty zdravé či nezdravé, možná spíš více ty nezdravé, ale vždy každá akce je pro celou rodinu.
0: Podobné akce jsou takovou možností pro prezentaci lázeňské kuchyně. Můžete nabídnout třeba něco ze zítřejšího menu?
1: Lázeňská kuchyně je opravdu skvělá a náš šéfkuchař spolu se svým týmem si připravili velmi široké menu, ať už bude lázeňská pizza, stejkové sendviče s cibulkou, salát kapreze s focáčou, určitě tam bude i udír na holandský řízek v housce, kuřecí stejky, palačinky, pro děti párky v rohlíku, no určitě si myslím, že každý si něco vybere.
0: No a když už se dostaneme na konec celého programu, čím celé setkání zítra zakončíte?
1: Na závěr je již zmiňovaná diskotéka, ale celý den bude určitě krásný program, kdy každý si vybere to své.
0: Říká ředitelka Lázní Slatinice Sylvie Vyroubalová, které děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Děkuji, taky přeji pěkný den.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: přímo z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Petr Hučka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Prostý. To byl Martin Maxa, který dospíval svou píseň Je to prostý právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Blížící se víkend, kterého už se určitě všichni nemůžeme dočkat, jako by byl zaslíbený pro fanoušky historie a vojenství. Už zítra se v muzeu Lagerfort 13 v Olomouci Nové ulici uskuteční Military Fest Olomouc. Mezi 11. a 18. hodinou vám nabídne vojenskou techniku, zbraně, nejrůznější komentované ukázky výzbroje a uniform, no a součástí budou také historické ukázky ze Soluňské fronty z první světové války, a to od 13 hodin, a z bojů druhé světové války od 15 hodin. Další historická bitva, pokud byste byli fanoušky z toho středověkého vojenství, se v Grigově uskuteční historická bitva Grigov 2026. Ta nás přenese do roku 1253 a do období obléhání Olomouce kumánskými vojsky uherského krále Bély IV. Program začíná ve 13 hodin a nabídne celou bitovní scénu zachycující obranu toho města českými bojovníky v čele s moravskou šlechtou. Na další vojenskou akci, tentokrát na Radíkovskou pevnostku, vás pozveme už po písni.

0: Radíkovská pevnostka chystá na sobotu, tedy na zítra 19. září, speciální program. Jaký bude, co vše budou moci návštěvníci zažít, to už řekne pořadatel Jan Bednář.
1: Bude to akce Antropoid, velký sportovní rodinný den a máme tady připraveno množství aktivit. Začnou tím, že dostanou mapu a rébus, projdou se po fortu a po vyluštění rébusu doručí tajnou depeši do mrtvé schránky a k tomu, aby ji otevřeli, tak potřebují právě rozluštit kód. Pak tady máme řadu zálesáckých aktivit a něco taky ze současnosti. Rozpoznávání chemikálií, přírodnin, střelba, házení noží a podobné záležitosti.
2: Čeho se budou týkat třeba ty dotazy v té hře, v tom kvízu? Antropoid, to je velmi slavná naše válečná operace.
1: Tak tam právě budou muset rozluštit kód, kterým otevřou tajnou schránku a ta bude mít vazbu právě na tady tuto akci.
2: Takže povědomí třeba o tom atentátu na Heydricha, je dobré si to nastudovat předtím?
1: Přesně tak. Kromě toho tady budou moct vidět zbraň, která byla použita a bohužel selhala při tom útoku na Heydricha.
2: Byl tam zaseknutý náboj.
1: Přesně tak.
2: Co se týče té chemie třeba, co zajímavého jste připravili?
1: Tak tam budou naprosto běžné věci, se kterými se lidé setkávají v běžném životě. Akorát 2 z těch 5 budou jakoby nepoživatelné. Přírodniny, stromečky, které rostou tady v okolí. Jako takový zlatý hřeb, tady budeme mít velkou airsoftovou střelnici, kde si od malých dětí až po dospělí mohou vyzkoušet prakticky všechny zbraně, které jsou ale převedeny do těch kuličkových zbraní a uvidí i výzbroj, i výstroj tady současné armády.
2: A tady stojíme v takovém meziprostoru mezi dvěma podlouhlými budovami.
1: To jsou budovy, které jsou takzvaně kasematní, mají klenby a v době, kdy měly být použity, tak měly na sobě i zemní nakrytí kvůli odolnosti proti palbě.
2: Ještě teď vidíme modré nebe a okolní lesy, ale teď už vstupujeme do tunelu a do místnosti, kde vidíme třeba dělo.
1: Kanon, který byl používaný pro kartáčovou střelbu na obranu fortu.
2: Dostáváme se k projektoru a také třeba k plastickému modelu téhleté pevnostky.
1: On totiž je ta pevnostka zapuštěná do kopce, takže z okolního terénu viditelná není. Až tady na tom modelu teprve může návštěvník vidět, jak mohutné to bylo. Celých 5 hektarů tady vyplyne v měřítku 1:50.
2: Je to úplně jiná pevnostka, než známe třeba z těch nižších poloh v okolí Olomouce. Radíkovský fort je jedinečný.
1: Je to jediný takový fort tady, dá se říct, ve střední Evropě. A byl postaven jako poslední z celé té fortifikační činnosti Habsburské monarchie. Pak se stavěly až pevnostky proti hitlerovskému Německu.
2: Tuhle tu expozici si návštěvníci mohou také prohlédnout.
1: A můžeme i pustit vizualizaci, která tady zobrazí ten fort v době jeho dokončení.
2: Vzpomínám si, že jsem tu procházel také nějakými dlouhými chodbami v tom opevnění.
1: Máme tady 64 metrů dlouhou rekonstruovanou poternu, což je ta podzemní chodba, která propojovala střed pevnosti s tou kaponierou, což byla taková pevnostní stavbička v suchém příkopu a bránila právě vstup do fortu v rámci toho suchého příkopu.
2: Co vše bude přístupné o víkendu?
1: Celý fort.
2: Až tahle ta akce skončí, bude ještě možnost se sem podívat?
1: Prohlídky děláme prakticky kdykoliv na objednávku.
2: I v zimě?
1: I v zimě, i noční prohlídky.
2: Z fortu Radíkov, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Medicine man.

Michal Tučný a jeho Medicine Man právě teď odjíždí na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a abyste vy nemuseli, nebo aby on k vám nemusel přijet, takovýto Medicine Man, no tak by to chtělo, abyste o sebe člověk staral. No a k tomu může pomoci třeba akce, která se koná zítra v areálu Lázeňského domu Bečva v Lázních Teplice nad Bečvou. Uskuteční se tam Den zdravého srdce. Od 13 do 18 hodin tam nabídne bezplatné konzultace s lékaři, diskuzi o návratu do života po onkologické léčbě, také kulinářskou show se zdravými ochutnávkami, nejrůznější cvičení, ale také dětský program nebo soutěže o lázeňské procedury. Takže to je akce, která vám pomůže, abyste toho medicinmana dlouho nemuseli vidět. No a o tom, jaké přínosy pro vaše zdraví má třeba takový olivový olej, který třeba zrovna teď někdo používáte, protože připravujete něco dobrého k obědu, to vám prozradí za pár minutek Jarka Vykoupilová a její Babské rady.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Tekuté zlato, i tak se někdy říká olivovému oleji. Babské rady vám za chvíli připomenou, proč má tato středomořská surovina tak dobrou pověst v kuchyni, ale i mimo ní.
1: Babské rady.
2: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pokud byste i vy, naši milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc, chtěli stejně jako kapela Kabát vyrazit pěšky někam na sever, tak to můžete zítra mezi 8 a 10 hodinou vyrazit z Rejvízu, tedy místní části Zlatých hor, na turistickou akci Rejvízský chodník. Pěší výlet vám tam nabídne dvě trasy v okolí Rejvízu, jedna je dlouhá 9 a ta druhá už pro trošku zdatnější pěší turisty 25 kilometrů. Pokud byste ale chtěli raději vyjet na horském kole, tak od 8:30 se v areálu zóny za podjezdem v Jeseníku uskuteční první ročník mountain bike minimaratonu. Cyklistický závod nabídne tratě po lesních cestách. Hlavní okruh má 30 kilometrů a je určen hobby i výkonnostním jezdcům. Kratší trasy potom čekají na děti a mládež. Na vás už za malou chvíli čekají písničky na přání a kolegyně Zora Ješková. Vilém Pospíšil přeje krásný pátek.

0: Velké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stavba nové základny hasičů v Prostějově může začít příští rok. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cemického. V Olomouci dnes začíná festival autorských knih. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči v Prostějově by do 3 let měli mít novou základnu, řekl dnes ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO, který v Prostějově jednal se zástupci radnice a hasičského záchranného sboru.

0: Po Brněnské ulici má začít příští rok. Nová zbrojnice nahradí letitou stanici, která nevyhovuje současným potřebám hasičů. Součástí areálu má být také výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Měl být na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Cimický vinu odmítá. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Podle Richterové dál hledá policie.
1: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
0: Pavilon G olomouckého výstaviště Flora dnes odpoledne ožije tradičním knižním veletrhem Litr. I letos se přehlídka zaměřuje na autorské a umělecké publikace vydávané malými nezávislými nakladateli. Festival potrvá do neděle. Pokračuje jeho dramaturg Alexandr Jančík.
2: 12. ročník knižního veletrhu Litr je opět plný workshopů, prezentací, výstav, hudebního programu. Rozhodně to doporučeno všem rodičům i dětem. Je to pro široké publikum a samozřejmě gro tvoří samotný veletrh, kde bude zhruba 30 nakladatelů prodávajících své produkty a artefakty.
3: Sport.
0: Tenisté Česka a Spojených států se v Praze utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Dnešní duel Menšík-Tien začne v 15 hodin. V druhém utkání proti sobě nastoupí Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je favoritem zápasu. Lehečka říká, v čem může mít naopak on sám výhodu.
4: Já se budu snažit těžit z těch hodin, které jsem prostě tady v té hale nahrál víc. Budu se snažit těžit z podpory toho domácího publika. Zápasy, nějaký jsem s ním odehrál. Ten, co jsme proti sobě hráli naposledy, byl extrémně vyrovnaný. Byly to vlastně 3 tiebreaky, prohrál jsem těsně z matchballu. Určitě vím, že favoritem je on, ale budu se snažit prostě ze sebe, z té haly, ze všech prostě vytáhnout maximum k tomu, aby se mi to povedlo.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, zpočátku se ještě udrží mlhy. Teploty 19 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Fouká slabý, místy mírný, západní až jihozápadní vítr. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný, západní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova směr Brno pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty popolední, máme pátek, máme 18. září. Krásné poledne s Českým rozhlasem Olomouc vám všem přejeme a vítáme vás u dalších písniček na přání a já doufám, že si je hezky užijeme. Možná s cizími písničkami, ale věřím tomu, že opět hlavně s písničkami českými, protože co se češtiny týče, víte, že dnes slavíme jedno takové hezké výročí. Právě 18. září roku 1840 totiž na českých gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk. Tak to by stálo za to oslavit třeba i pěknou českou písničkou, co říkáte. Písničky na přání startují, blahopřejeme všem Krištofům, kteří dnes slaví svůj svátek a blahopřejeme i vám, kteří dnes máte narozeniny. Jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví všem přeje od mikrofonu a těší se na vás v Českém rozhlase Olomouc Zora Ješková.
6: Šlape mi po peřině, beru si pantofle,

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání posíláme. První zdravíme paní Beatku z Pňovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Beatku, Latová z Pňovic. Já bych chtěla zahrát k dnešním. Narodím nám můj nejmilovanější babičce Ludmilce Kubíkové ze Střeně. Všechno nejlepší přeje vnučka Beatka, vnučka Jaruška, vnučka Myša, Barunka, a vnuk Pepík a celá rodina.
1: Tolik krásných blahopřání. Ano, tak to bude mít určitě oslavenkyně velikánskou radost. Blahopřejeme a vás moc pozdravujeme. Paní Beatka z Pňovic vybrala Ivetu Simonovou, Milana Chladila a pohádku o konvalinkách. Naschledanou. Tak a samozřejmě vy můžete využít i SMS-kové telefonní číslo k nám 723 70 33 51 pro vzkazy svým blízkým. Krásný den, zahrajte písničku pro pořadatele sobotní velké automoto burzy v Drahotuších, ať vám to kluci vyjde na jedničku a vše ať zvládnete. Přijede celá parta z Olomouce do Drahotuš, zdraví Petr a písnička letí ke krásným narozeninám nám také paní Božence Zlámalové z Břidličné. Milá Boženko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody. Zdeňka a Luboš, Božence Zlámalové do Břidličné, blahopřejeme.

0: Pohádka o konvalinkách, tak to už jsou takové krásné evergreeny Ivety Simonové a Milana Chladila a další krásný evergreen si pustíme právě v tuhle chvíli. Vybíral a posílat bude pan Jiří z Litovle. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc i vám, paní moderátorko. Jsem rád, že jsem se dovolal. Proč volám? Z jednoho prostého důvodu. Ve středu jsme přáli Liduškám ke svátku. Dneska bude přát opět Lidušce k narozeninám. A bude to vážená a milá paní Liduška Uchytilová z Jeseníku. Pokud poslouchá, přeji krásný sluneční páteční den. Vážená paní Liduško Uchytilová, dovolte mi, abych vám touto cestou popřál k vašim pondělním narozeninám, úctihodným pondělním narozeninám, všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, lásku vašich bližních, mnoho osobních úspěchů a mnoho splněných přání. Oslavte si vaše narozeniny v rodinném kruhu s vašimi přáteli, známými, po případě sousedy. K vašemu nádhernému věku vám přeji opravdu upřímně všechno nejlepší. Ještě jednou hlavně to zdraví, štěstí a pohodu a hodně dalších dnů, týdnů a měsíců, co jsou před námi, ať prožijete ve štěstí. Děkuji vám všem. A jestli teda ještě mohu a jsem teda na drátě, bych chtěl v rychlosti jenom pozdravit moje přátele, s kterým asi hrávíme a posíláme si písničky. Byla by to Milena Broumov, Eliška Václavov, Liduška Olomouc, Pariš Marušky, Kroměříš Prostějov, manžele Jana Jiří Doroštění a Ladiček Botovačova. To je pro dnešek všechno. Já vám moc krásně děkuji a ještě jednou paní Lidušce, od srdce upřímně, jenom to nejlepší. Děkuji vám všem. Paní moderátorko, vám děkuji. Vám přeji příjemnou službu a krásný víkend.
0: Já moc krát také děkuji a jsem ráda, protože přece jen do Jeseníku k těm nádherným 93. narozeninám, jak nám tady paní Liduška sama včera prozradila, to chce zkrátka pořádně oslavit. Tak veliké určitě blahopřání posíláme ano. A Evu Pilarovou k tomu. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně. Naschle.
0: Pan Jiří z Litovle. A my posíláme písničku k dnešním krásným narozeninám. Dalším z vás, Božence z Lámalové z Břidličné. Boži, všechno nejlepší. Hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky, životní pohody a hlavně to zdraví přeje kamarádka Maruška. Písnička letí do Vápené, Jitce Marci, Jitce do Žulové, Helence do Uhelné, Vlaskyčce do Krnova a Standovi z Bernarkic, Miladce z Přáslavic. Děkuju za písničky a přeji krásný den a hlavně hodně zdravíčka přeje paní Anička z Vápené.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Teď zdraví paní Helenu z Rychnova. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím a chtěla bych poslat písničku od Veldary Matušky, mojí sestře Jarmile Točíkové z Velvár, která se dneska dožívá krásných 80 let. Milá Jarmilko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně zdraví a užij si oslavu v kruhu svých nejbližších. Moc ti to přejeme i s Tomášem a se Zdenkem. A vám všem do redakce děkuju.
3: Blahopřejeme moc, posíláme krásnou od Valdemara Matušky a hlavně hodně zdravíčka vám všem. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Paní Helena z Rychnova přála a také vybírala písničku a máme tady další pozdravy. Hrajeme pro chráněnou dílnu v Lutíně, hlavně pro Ladíka a Tomáše, ať jim ta práce na svařovně jde dobře od ruky a nechají něco pro Oldříška na pondělí. Tak kluci do Lutína, do chráněné dílny pozdravujeme. Hrajeme také do Skřípova u Konice, milované Kristýnce Navrátilové ke krásným kulatinám. Kristýnko, posíláme písničku a přejeme pevné zdraví, moře lásky, příjemné životní okamžiky, pohodu u luštění křížovek, splněná tajná přání, boží požehnání. Přeje Hela, Magda a čtyři kluci při Krylovi s rodinami. Blahopřejeme Kristýnce Navrátilové. Zahrajte prosím ke krásným 19. narozeninám milé Aničce Vaňkové. Milá Aničko Vaňková, do Mezic ti přejeme krásné dny, štěstí a úspěchy ve studiu i v dalším životě. Aničko, v srdci měj lásku a na rtech úsměv, celý život dobré zdraví a anděl strážný, ať tě chrání. Přeje teta z Olešnic. Ještě jeden vzkaz, písnička letí také pro paní Milatku Lachnitovou z Litovle, slaví krásné narozeniny. Paní Milatko Lachnitová, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a lásky. Blahopřejí Novákovi, blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Má lásko selaví, tahle písnička teď bude znít, ale pro koho? To nám už poví v písničkách Českého rozhlasu Olomouc paní Marta z Mohelnice. Dobrý den, paní Marto.
2: Dobrý den, všechny zdravím a nechám zahrát paní Naděždě Laštůvkové z Mohelnice a taky Nadě Pospíšilové z Moravičan. Písničku Má lásko, to je přání, které si Naděžda Laštůvková přála, takže ho plním. Naděho, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, splnění přání a boží požehnání. Přeji obom dvom Marta.
1: Děkujeme za zavolání, blahopřejeme oslavenkyní, všechno jen to nejlepší prostě přejeme a písnička připravená. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji moc.
1: Paní Marta z Mohelnice a další vzkaz hned přidáváme SMS-kově. Dobrý den, zahrajte písničku a pošlete kytici růží milé paní Lidunce Uchytilové, naší pohádkové babičce, k pondělním krásným narozeninám. Drahá paní Lidunko Uchytilová, k vašim narozeninám vše nejlepší, oceán zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, panenka Marie, ať vás opatruje a andílek, ať vás chrání. Pošlete krásnou písničku z celého srdce František od Brna. Dobrý den, zahrajte hezkou písničku paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Milá paní Bohunko Danielová, hodně zdraví vám přeje a myslí na vás Květa a myslíme na vás i z Českého rozhlasu Olomouc. Paní Bohunko, držte se. Pěkný pozdrav posíláme k nádherným narozeninám také paní Lidušce Kubíkové ze Střeně. Drahá Liduško Kubíková, přejeme hlavně štěstí, zdraví, osobní pohodu. To přeje Jana z Příkaz. Blahopřejeme a ještě jeden vzkaz přidávám a je opět pro paní Lidušku Kubíkovou ze Střeně. K dnešním krásným narozeninám přejeme všechno jen to nejlepší. Do dalších let hlavně zdraví a spokojenost přeje sestra Růža s celou rodinou.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání míří k dalšímu pozdravu a paní Ludmila z Doubravice se k nám teď dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co mě a mým dcerám a vnučce přáli k svátku. A ještě bych tak pro radost, pro potěšení nechala zahrát panu Oldovice Hrákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Lošťa, to jsou sice lidi Jarolimové, lidi Ziglové do Doubravice a pro všech, je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechno, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, někde naschledanou Gotwaldovi.
0: Budeme se těšit, písnička připravená a blahopřejeme ještě jednou, nashledanou. Paní Ludmila z Doubravice a já předávám další SMS-kové pozdravy. Zahrajte prosím krásnou písničku všem, kteří mi přáli k svátku Marušek, píše paní Marie z Hrabišína. Tak a další pozdrav, nádherné narozeniny, bude slavit v pondělí paní Liduška Uchytilová z Jeseníku. Drahé paní Lidušce Uchytilové, všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, ale hlavně zdraví přeje Dáša. Také blahopřejeme. Hezké poledne, prosím o krásnou písničku pro pana Jiřího z Litovle. Pane Jiří, přeji vám krásný a pohodový víkend, prožitý ve zdraví a spokojenosti. Pozdravuje a písničku posílá panu Jiřímu z Litovle Marie z Proskejova.

0: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krásně se nám odvíjí ty dnešní písničky na přání, spoustu krásných českých skladeb hrajeme. Ta další bude od pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Na telefonu je paní Marie Zmezic. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a chtěla bych popřát naše vnučce Aničce Vaňkové Zmezec k jejím 19. narozeninám. Ona je sice teďka ve škole v Kroměříži, ale přeju jí hodně štěstí, hlavně zdraví, úspěchy ve škole, ať má hodně dobrých kamarádů, ať jí láska co nejdýl vedrží a ať se má pěkně v životě. To jí přeji babička a děda Zmezec Vaňkovi.
3: Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
4: Děkujeme. Naschledanou, děkuji.
3: Tak zdravíme milou vnučku, která, jak babička Marie prozradila, má ráda zvířátka. Tak písnička se také jmenuje Když se zamiluje kůň. Posíláme a blahopřejeme, Aničko. A pěkný pozdrav letí také všem linkařům i šuplíkářům. Gratulujeme výhercům. Zdraví Robert, který umývá okna. Přeji všechno jen to nejlepší k narozeninám, k tak krásnému věku paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku. Naše milá paní Liduško Uchytilová, vše jen to nejlepší, hodně lásky od blízkých a hlavně spoustu zdraví a ať můžeme ještě dlouho poslouchat váš milý hlas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak to vám paní Liduško Uchytilová do Jeseníku přeje paní Marie z Prostějova. Blahopřejeme. Pěkný pozdrav ještě letí také milé mamince paní Ludmile Levké z Horního Benešova k jejímu předvčerejšímu svátku. Je to taková vzpomínková písnička od dcery Jiřiny.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc míří za paní Zdeničkou z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát hasičům do Hradčan. Oni nám tam grilovali a dělali maso. Měli jsme to 5. září jako invalidi.
0: Ano.
1: Okolí. A to tak bychom jim nechali zahrát to panenko v Kouta a potom Petrovi do Přerova. Taky tu písničku. Když budete tak hodná.
0: Dobře, vy jste vybrala panenku z Kouta. Tak
1: ano,
0: písnička
1: ano.
0: Je připravená a rádi ano. Posíláme. A vám krásný ano. Den do Lipníku. Naschledanou.
1: Vám taky a moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Paní Zdenička a pan Václav z Lipníku nad Bečvou. Hnedle předáváme další vzkazy. Příjemné odpoledne přejeme také do Babic Kopičkovým. Dobrou pohodu u kávy přeje Kopičkovým sestra. Pěkný hudební pozdrav letí také Františce Pískové. Písničku posíláme do Moravské Třebové. Františko, zdraví vás kamarádka Zdeňka z Pískova. Pěkný pozdrav letí k dnešním narozeninám paní Ludmilce Kubíkové. Do dalších let přeje hodně zdraví Lenka. Zdravíme Ludmilku Kubíkovou a pěkný pozdrav všem posluchačům a velký pozdrav mým přátelům paní Gotwaldové, panu Oldovi a sestře Zdenice. Mějte krásný den, písnička ať vás potěší, všechny jmenované zdraví paní Emilie. A do Jeseníku blahopřejeme k svátku drahé mamince, je to Naděnka Šimečková, přejeme jí hodně štěstí, lásky, žádné vrásky, zdraví, pevné a přátelé věrné. Tak to ti přejeme k svátku, protože tě rádi máme, maminko, paní Naděnce Šimečkové, blahopřeji dcery Kačka a Šarlotka.

0: my v tuhle chvíli už míříme k poslednímu vzkazu a je s námi paní Liduška z Jeseníku, naše nastávající oslavenkyně. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, paní redaktorko, vám přeju a hlavně našim milým posluchačům a chtěla bych strašně moc poděkovat všem, co mě přáli k jmeninám, ale jsou strašně roztřesená jako krásný křání. K mém narozeninám mě poslali chlapci, ale opravdu na nikoho nezapomenu, všem vám poděkuju. Dokud mám ještě trošku té séle, tak musím hodně, hodně času. A tak dneska bych chtěla popřát a úplně k slzám, ale to jsou slze úplně potoky. Bych chtěla poděkovat chlapcům Jirkovi Dolítové, Františkovi od Brna a předám ještě Dášenko a Mařenko z Prostějova. Děkuju pěkně za to krásné přání, jak jmeninám, tak k narozeninám. A můžou mě všetci Zorinko závidět, že v tak vysokým věku mám takový krásný chlapce, kteří na mě nezapomněli.
0: No, vy jste úžasná, paní Liduško. Moc jsme rádi, že vás máme a že ty narozeniny alespoň takto po rozhlasových vlnách můžeme oslavit spolu s vámi.
1: Já jsem totiž mluvila s Daniško a my mluvíme spolu hanácké a já už jsem to musela domluvit, protože já už bych tak rychlo nemohla přepnout. Takže proto ta hanáčtěna, a kterou mám strašně ráda a pořád ještě, když mám děvčata a mluví o hanácké, tak jsou hrozně ráda. A ještě jedno, chlapci, posílám vám balada pro mou lásko a protože jste fakt zlatička, děkuju, děkuju a děkuju všem. A paní redaktorku a i vám všem do rozhlasu. A těším se zase, až si dovolám. A děkuju pěkně.
0: My děkujeme vám, paní Liduško, a ty narozeniny
1: no,
0: přijdou.
1: No,
0: tak si to krásně.
1: Ale štěstím.
0: Tak si to krásně prožívejte. Ukolébavka pro mou lásku od Věry Špinerové je také pro vás. Naschledanou, děkujeme.
1: Naschledanou.
0: No a my míříme k dalším zprávám Českého rozhlasu Olomouc. Jedna hezká přerovská pouliční akce se tady blíží a chystá, tak si o ní také ve zprávách něco povíme a také něco k příštím prezidentským volbám, které se blíží. Takže takové průzkumy zajímavé tady máme. Poslechněte si.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Hané končí sklizeň, chmelé výnosy jsou letos podprůměrné. 5 let vězení potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Zítra čekáme slunečno, zpočátku i mhly a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na Chmelnicích na Hané končí ten

0: Tento týden sklizeň zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách.
1: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
0: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
2: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
0: Na Zítce na třídě 17. listopadu v Přerově přibyly další podobizny slavných osobností města. Výtvarník Michal Filák na ně přimaloval například skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta nebo mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plavu. Dnešního slavnostního odhalení nových podobizen se zúčastní i Plavův syn Petra.
3: Zvláštní to bude, no. Jako hrozně jako příjemný a člověk se zamyslí, zastaví a vzpomíná a je to taková husí kůže, no. Vlastně už jenom to, že zvítězil v nějaké té anketě. Sport.
0: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku dostali Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu jsou taky například Vladimír Coufal, Ladislav Krejčí, Adam Hložek, Tomáš Chorý nebo Pavel Šulc. První utkání Ligy národů odehraje český tým v sobotu 26. září doma proti Chorvatsku. Počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě.
1: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
2: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
1: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz, a to téma znělo:
2: mdloby a mžitky.
1: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Honem vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vyďte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím a nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Ta existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková jako může být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: podle mě
8: do mozku.
0: Obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, no. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě. Tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku, v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano. Které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se
2: tak
0: náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo. Vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund?
2: Ne, jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo. Tak
2: mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a
0: to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme, jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé umdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole jedině, někdo někoho
1: ne? To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne?
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk tak
0: štěstí
1: rozraduje, že se mu ten mozek překrví,
0: milion.
1: No přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veselazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus z vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to bylo Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky. Prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policisté řešili další auto na dálnici v protisměru, tentokrát na Olomoucku. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o soudcích. Hokejisté Olomouce dnes v extralize hostí Plzeň. Zítra má být slunečno, zpočátku i mlhavo, s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám, u zpráv přeje Gabriela Adámková. Téměř 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavec na Olomoucku. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody, řekl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Šofér dostal za jízdu v protisměru pokutu 5 500 korun. Tento týden jde už o druhý případ v republice. Před dvěma dny řidiče v protisměru řešili policisté na D5 ve směru na Plzeň. Nový úsek dálnice D55 na Kyjovsku má nepravomocné stavební povolení. Trasa mezi Bzencem a Bzencem Přívozem bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku.
2: Povolení zatím není pravomocné, běží lhůty pro odvolání. Cena bzeneckého úseku D55 se vyšplhá na skoro 5 miliard korun. Se zahájením stavby počítá ředitelství silnic a dálnic v roce 2028. Proti zastřešení protestuje ekologický spolek Děti země. Zastřešení označil za primitivní a podle nich zasáhne krajinný ráz. Jejich námitky ale stavební úřad odmítl. Úsek by měl být součástí 37 kilometrů dlouhé stavby mezi Bzencem a Břeclaví. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Soudcovská unie vyzvala

0: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově za začátku září. Premiér na ně mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Uničov opět podpoří organizátory kulturních a sportovních aktivit ve městě. Příspěvky jsou určené na akce plánované na příští rok, dodává mluvčí radnice Marek Juráň.
1: Formuláře žádostí a seznam požadovaných příloh jsou ke stažení na webových stránkách města a nebo jsou fyzicky k dispozici na odboru kultury městského úřadu Uničov. Vyplněné žádosti i s přílohami se přijímají prostřednictvím datových schránek a nebo písemně na podatelně městského úřadu.
2: Sport.
0: Hokejista Olomouce ve druhém kole Tip Sport Extraligy dnes hostí Plzeň. Utkání začne v 18 hodin a bude speciální pro útočníka Lukáše Klimka. Na konto si připíše 900 extraligových startů, připomíná marketingový manažer Olomouce Simon Vejtasa.
3: Jedno jediné utkání mu chybí k zakulesení jeho počtu startů v extralize. Tudíž jsme se rozhodli víceméně mu jako tuhle formou poděkovat za to, jaký výkony tady odevzdával klubu a dáme mu tu možnost 900 utkání odehrát, nastoupí proti Plzni. S největší pravděpodobností to pouze na jedno vlastně jediné první střídání v tom zápase.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u obce Určice směr Olomouc stojí porouchané nákladní auto. Zasahuje do pravého pruhu, dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc, 4,5 minuty po 14. hodině. Máme pátek a tak vás dnes opět pozveme do pochoutkového roku, protože tentokrát to bude vonavé, sladké s kuchařem Ivanem Vodochodským. Budeme vás zvát k přípravě dvoubarevných tvarohových řezů. Ještě předtím si ale společně zasoutěžíme hřebíky. Máme tady pro vás novou knížku připravenou, kterou můžete získat. Jmenuje se Kouzlo islandské noci a je to velice dojemný a také napínavý román. Kniha může být vaše, stejně tak plechový hrníček, dámské, černé triko a nebo CDčka. A nebo třeba i CD s literární tvorbou Českého rozhlasu Olomouc, narozeninové bonbonky. Tak pojďme na to, ještě telefon 221 555 444. Těší se na vás tady za všechny od mikrofonu Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, opět se spoustou cen, novou knihou, tričkem, ale samozřejmě také s telefonním číslem k nám do studia 221 555 444. Můžeme začít, kdo pak je první na telefonu? Dobrý den. Halo, halo. Jestli
3: dobrý
2: nás
3: den,
2: slyšíte,
3: den,
2: výborně.
3: Tomáš.
2: Ano, Tomáši, tak konečně se slyšíme. Odkud voláte?
3: Z Velkých Losin.
2: Zdravíme Velké Losiny. Tak poprosím 1 až 10 číslo otázky.
3: 7.
2: A ještě doplňuji pozor na 10-vteřinový časový limit, který máte pro svoji odpověď. Otázka číslo 7. Který hmyz podle vás má největší sílu stisku čelistí v poměru ke své velikosti? Tedy největší síla stisku čelistí v poměru k velikosti tělíčka. Je to buď za A mravenec dravý, za B kudlanka nábožná, nebo za C roháč obecný.
3: Za C roháč.
2: Říkáte roháče, připadá vám takový velký silný. No a představte si, on je to mravenec, mravenec dravý, škoda. Mějte se hezky, nashledanou, zdravíme Velké Losiny a jenom doplním, síla skusu v poměru k velikosti těla mravence dravého je 500krát větší a překonává i legendární sílu krokodýlích čelistí. Další je na telefonu hřebíku, kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Marie od Uherského Hradiště.
2: Dobrý den, paní Maruško. Tak číslo prosím, kromě 7.
4: Dvojku.
2: Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN? 3 roky, za B 4 roky, za C 5 let.
4: 5 let?
2: Ano, a tím současným tajemníkem je António Guterres. Výborně. Zmeral.
4: Tak 4.
2: Tady se ptáme, kdo byl prvním panovníkem Velkomoravské říše. Jmenoval se buď Lumír za A, nebo Bořivoj za B, nebo Mojmír za C. První panovník Velkomoravské říše.
4: Já bych řekla Mojmír.
2: Tak vy říkáte Mojmíra. Já doplním, že to byl Mojmír první, který žil v 9. století a byl to zakladatel dynastie Mojmírovců, první historicky doložený moravský vládce. A do třetice?
4: Tak 6.
2: Otázka 6. se ptá, která jednotka hmotnosti se používá v klenotnictví pro určení váhy drahých kamenů a kovů? Za A unce, za B karát, za C libra.
4: Karát.
2: A je to karát. Tady prostě není co tě řešit. Výborně. My vám blahopřejeme, protože jste naší první výherkyní dnes. Blahopřejeme moc, paní Maruško. Předávám do režie. Mějte se hezky, nashledanou. Tak pokračujeme. Hřebíky s Českým rozhlasem Olomouc už mají prvního výherce. Další je na telefonu. Kdo? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc, Zdena Olomouc.
2: Dobrý den, vítejte. Tak, paní Zdeničko, chcete rekapitulaci otázek, anebo víte?
5: No, ráda bych.
2: Uděláme rekapitulaci, dobře. Takže, volná je 1, 3,
5: ano.
2: 5, pak je tady ještě 8, 9 a 10.
5: Tak, jedeme 1.
2: Otázka číslo 1. No a ta se ptá, tak pozor, pozor, jak se nazývá vědomé užití nesprávných argumentů. Vědomé užití nesprávných argumentů. Tak pozor, nazývá se to buď za A rétorika, nebo za B sofistika, nebo za C kazuistika. Vědomé užití nesprávných argumentů za účelem zvítězit prostě v tom rozhovoru. Retorika, sofistika, kazuistika.
5: Já bych dala B.
2: Dáváte tu sofistiku a je to naprosto správně. A pozor na rozdíl mezi sofistikou a sofistikovaností, což je naopak vysoká kvalita, promyšlenost, propracovanost. Ano, takže i potlesk, ano. Tak otázka číslo 3, kterým cizím slovem na E říkáme velkým a silným citům. Za A expanze, za B evaluace, za C emoce.
6: Emoce.
2: Jistě. No, tady nemáme co řešit. Tak 5, 8, 9, 10.
5: 5.
2: Já vám teď vyjmenuju 3 druhy pokrmů. Řekněte mi, který z nich je tradiční mexický. Tradiční mexický pokrm je buď za A sushi, za B suvlaky, za C tacos.
5: Tacos.
2: Malá pšeničná nebo kukuřičná tortela s různým obsahem. Krása, tak no blahopřejeme, to bylo velmi rychlé. Velmi rychlé, velmi jasné a slyším radost v hlase, takže ano. I my máme radost a předáme do režie. Nashledanou.
5: Ano, děkuji moc, hezký den.
2: Tak a máme tady ještě rovné 3 soutěžní otázky pro jednoho z vás. Dobrý den, kdo pak si ještě dovolal do hřebíku?
7: Dobrý den, tak mě to vyšlo, že jsem se dovolala zase po dlouhé době, tady Jarka Olomouc.
2: Dobrý den, paní Jarko, vítejte.
7: Já vás zdravím.
2: Držíme palce a jdeme na to. Ano. 8, 9, 10.
7: 8.
2: Osmička se ptá, jak se jmenuje postavička takové malé plyšové nebo vinylové příšerky, která byla vytvořena v roce 2015, v roce 2025 se ta malá příšerka stala celosvětovým hitem a obrovským i sběratelským trendem. Tak, jmenuje se to buď za A Tamagotchi, nebo za B Labubu, nebo za C Furby.
7: Tak to teda vůbec nevím, ale zkusím Ačko.
2: Zkoušíte ty Tamagotchi? No, já se přiznám, že bych také nevěděla, ale řeknu, že Tamagotchi to není, je to Labubu. Škoda, aha, těžká no, otázka.
7: Nevadí. Já vás moc zdravím, nashledanou.
2: Děkujeme za hru, budeme se těšit příště, nashledanou.
7: Nashledanou.
2: Tak, takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, zůstávají už pouhé 2 soutěžní otázky, no a to, jak víme, na výhru nestačí. Takže opět příště, no a zůstaňte s námi i dál, za chvíli už vás pozveme k pochoutkovému roku.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pustila.
1: David Stypka, Eva Farná v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Už máme 2 minuty po 14:30 a vy se určitě už těšíte na pozvánku k pochoutkovému roku. No to proto, abyste věděli, zdali vám stojí za to v neděli v 10 dopoledne poslouchat a třeba si i poznamenat nový recept. Já věřím tomu, že to za to určitě stojí. Výherci jednotlivých let, připomeňme, bojují o cenu desetiletí. V neděli tentokrát bude připravovat dvoubarevný tvarohový řez, tedy třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty kuchař Ivan Voduchocký. Všechno zaznamenal opět Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách.
2: No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
3: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
2: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
3: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
4: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Voduchockému v našem pořadu.
3: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
2: Černý jak bota to kakao.
4: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat Uhelný stardust.
3: Taky už na to máte chuť, ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
2: No právě, až to vychladne.
3: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
5: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
1: No, tak jak se vám to líbilo? Pokud byste si toho všeho chtěli užít ještě mnohem víc, poslouchejte v neděli pochoutkový rok a opravdu, až si dvoubarevné tvarohové řesy zkusíte sami upéci, tak vám třeba do toho zpěvu bude také. Postup přípravy prozradíme tedy v neděli po 10:00. Recept už teď ale najdete třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Marie Kráčmarové Nové sklenice bude spolu s těmi dalšími z předchozích let soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Tady je Český rozhlas Olomouc a pár tipů na víkend ze Šumperska pro vás máme. Chtěli byste se seznámit s tím, jak se vlastně třídí odpad, jak se to zpracovává přímo v odpadovém areálu? Pak vás v sobotu zvou do odpadového areálu Raputín, kde jsou připraveny dny otevřených dveří od 10. do 15. hodiny. V Petrově nad Desnou se koná zavírání studánek. Sraz je v sobotu v 10 hodin u Gabra, občerstvení, bušty, čaj, svařák bude připraveno u Anenské studánky. Také v sobotu v Sobotíně se v areálu u Pařeza uskuteční Vánoce v létě s vánočním jarmarkem. Je to taková recese, od 13. hodiny jsou připraveny třeba radovánky na sněhu. Takže to je Sobotín u Pařeza, no a třeba pozvánka do Vlaskivědného muzea v Šumperku. V areálu Pavlínina dvora v neděli proběhne 18. ročník soutěže Šumper Hafan. Od 13. hodiny se mohou psi s průkazem původu, ale i bez něj, utkat v kategoriích štěně, dospělák, senior, voříšek. Soutěž v kostýmech je také připravena a také Hafanova kniha rekordů. Pozor, každý pejsek musí mít očkovací průkaz, takže to je Pavlínin dvůr, Šumperk a Šumperský Hafan v neděli od 13. hodiny. Tak si to přijďte užít, no a Šumpersko samozřejmě nezmiňujeme náhodou, protože na Šumpersko se za chvíli vydáme také s naším kolegou Mirkem Kobzou, respektive na Hanušovicko, protože navštívíme osadu, která se nazývá Podlesí. Tak za chvilku.

0: máš ráda.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: my už také jdeme opět za rozhlasovou pohlednicí od Pregedu na Hanou, tentokrát na místo, které by si návštěvník Horního Pomoraví rozhodně neměl nechat ujít. Podlesí, část Malé Moravy na Šumpersku, je totiž nejen osadou s krásným okolím, ale i místem se zajímavou historií a památkami, které upomínají na budoucnost, kterou mu naplánovali jeho zakladatelé. A ono to prostě tak nějak nevyšlo. Více už v Českém rozhlase Olomouc, Mirek Kubza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Do Podlesí na Šumpersku se dostaneme poměrně kvalitní cestou z údolí Moravy směrem do kopců Hanušovické vrchoviny, které zde tvoří důstojnou opozici masivu Králického sněžníku na druhé straně řeky. Kromě hor však tady budeme obdivovat i jiné věci, třeba zdejší historii a památky. Už na první pohled střed Podlesí, které ještě do roku 1946 neslo jméno Grumberg či Krumperky, prozradí, že místo na návsi jsme vlastně na náměstí. A to na takovém, za které by se nemusela stydět ani mnohem větší města. Však prý má třeba zdejší rynek dvojnásobnou rozlohu než třeba náměstí v Mohelnici. Podlesí totiž opravdu vzniklo jako zárodek města. O jeho založení se zasloužil Jan starší ze Žerotína a na Losinách. Konečné rozhodnutí padlo 24. července roku 1598 a okamžitě bylo zahájeno vytyčování budoucího města na Zeleném Drnu. Po smrti Jana staršího ze Žerotína v roce 1608 pokračoval v budování města jeho syn Bernard, který následně obdařil Podlesí mnoha městskými výsadami. Osadníci zde tak směli zřizovat řemeslnické cechy a vést svobodný obchod ze solí a lněnou přízí. Výsady je dále opravňovaly k postavení pivovaru, sladovny, obilního mlýna, pily, radnice, špitálu, lázni a dokonce i vězení. 12 domům pak bylo přiznáno právo šenku vína. Dále se Bernard zavázal požádat zeměpána o přiznání pečetě a o svolení pořádání 3 výročních jarmarků. Obyvatelé pak byli zproštěni od robot, nicméně museli pomáhat příšních a zúčastnit se velkých honů, zejména na vysokou zvěř a na vlky. V čele města stál purkmistr se 3 radními, ale osídlení postupovalo pomalu. V roce 1612 mělo městečko 38 rodin, do roku 1656 vzrostl počet rodin na 58. Podle církevního vizitátora France Josefa Švoje tušíme, že zde v roce 1783 obývalo 129 domů, celkem 908 lidí. Od počátku 19. století jsou zde uváděna 2 katastrální území. Jedno se týká města, druhé takzvané Horní a Dolní ulice. Na potoce pod městem stával mlýn, ve městě kvetla řemesla a zemědělské pozemky produkovaly žito, oves, brambory a tehdy velmi ceněný len. Osídlení města vzrostlo na 1037 obyvatel, bydlících už ve 137 domech. Po zrušení patrimoniální správy se pak obec stala součástí Šumperského okresu a v roce 1863 zde žilo nejvíce obyvatel v historii této lokality. 1300 osob. Krátce předtím však byla k Podlesí připojena i původně samostatná obec Křivá Voda. Od roku 1869 tady byla také pošta. V roce 1873 přibylo nádraží a v roce 1890 byla v obci postavena i nová školní budova. Ve 20. století pak bylo založeno družstvo na odbyt nítěných knoflíků, které se zde produkovaly. Lnářské družstvo a později i mléka. Nedaleko byly objeveny radioaktivní prameny a začala se tady rozvíjet i turistika. V roce 1932 byla na kopci Pohořelec postavena srubová chata, zárodek dnešní velké severomoravské chaty. Do obce lákaly i památky, pozdně renesanční radnice ze 17. století, či raně barokní kostel svaté Máří Magdalény z roku 1683. V jeho blízkosti pak stojí starobylá patrová fara. Najdeme tady také pozoruhodné drobné památky, mariánský sloup na náměstí a třeba historik Drahomír Polách popsal u staré cesty z Podlesí do Raškova krásný kříž, ze kterého kdysi vytékala voda přímo z Kristovy rány v boku. I když Podlesí po válce hodně schátralo a od roku 1980 je to už jen místní část Malé Moravy, stále je to místo s nepopsatelným geniem loci. A to platí nejen pro samotné městečko, ale i čarokrásné okolí tohoto kdysi nadějného místa. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Podlesí na Šumpersku vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

děkujeme za to, že jste s námi s Českým rozhlasem Olomouc a tak si poslechněte i nové zprávy v 15 hodin za 5,5 minuty. A řeč bude třeba i o tom, že vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení. Z jakého důvodu, co se děje. I o tom budeme mluvit v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Žáci v Žulové mohou využívat moderní učebnu jazyků a informatiky. České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Zítřejší počasí má být slunečné, zpočátku i mlhavé, s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
5: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
4: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
6: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
4: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
3: Žáci v Žulové na Jesenicku mohou využívat moderní učebnu jazyku a informatiky. K dispozici mají interaktivní tabule nebo stoly s monitory a klávesnicemi. Potvrdil to učitel informatiky a angličtiny základní školy v Žulové Petr Gažo.
7: Nejenom jak kdyby z pohledu jazyku, ale i z pohledu informatiky máme víc možností. Můžeme diferenciovat ty dané skupiny. Učitel má možnost nějakým způsobem i poslouchat ve sluchátkách, jak pracují dané skupiny, protože každá může dostat individuální úkol. Aktuálně máme možnost té interaktivní tabule.
3: Hasiči vyšetřují požár v areálu dřevovýroby v Bruntále. Oheň v noci na dnešek zachvátil halu a uskladněné dřevo. Vyhlášen musel být druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Podle mluvčí hasiče

0: hráčů Kamily Langerové zatím není známa ani výše škody. Po celém Česku dnes začaly reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Sport. České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním 4. postupovém místě skupiny A. Osmifinálový souboj odehrají v pondělí. Kvalitu belgického týmu popisuje manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
1: Belgie má své kvality, my jsme se s nima měřili v poslední generálce před mistrovstvím Evropy, takže máme víceméně pod kůží. Bude to velikánská bitva, pondělí máme čas se připravit, jak takticky, tak fyzicky a už teď se na ten zápas strašně těšíme. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská, stavební práce tu potrvají do března příštího roku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V Vankách a typech na víkend jsme dnes odpoledne byli na Šumpersku, tam se ale ještě v jednom typu ze Zábřehu vrátíme a také se podíváme do Štemberku, protože tam začíná závěrečná etapa obnovy fasády tamního bývalého kláštera. No a samozřejmě i spoustu dalších míst navštívíme v Pozvánkách a typech na víkend z Olomouckého kraje. Ostatně už teď se na ně na všechny můžete podívat na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. A také tady máme něco pro řidiče, pravidelná řidičská abeceda dnes nabídne jedno opravdu velmi závažné téma. Počkejte si na ně, od mikrofonu zdraví Zora Ješková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Osvěžte si teď s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám denně nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění, a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Poslouchejte nás také zítra, to si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: 9 v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se teď podívat v pozvánkách a tipech na Přerovsko, co se tam bude všechno dít. V Drahotuších na letišti se v sobotu, tedy zítra, koná tradiční auto-moto burza už od 7 hodin od rána. V Lipníku nad Bečvou proběhnou dny evropského dědictví. Zítra se tam otevřou vybrané místní památky od 10. do 16. hodiny. V galerii Přerov se můžete zapojit do dne s galerkou. Spousta zajímavých aktivit a atraktivních aktivit, jako třeba šlapací motokáry nebo senzohřiště, vše pro vás bude připraveno. Pokud bychom nahlédli do Lipníku nad Bečvou, tak v multifunkčním sále Domeček se zítra otevírá výstava Kameny pod mikroskopem aneb barevný svět hornin. V sobotu 19. září se v areálu Lázeňského domu Bečva v Lázních Teplice nad Bečvou koná Den zdravého srdce. Od 13. do 18. hodiny nabízí konzultace s lékaři, diskusy o návratu do života po onkologické léčbě i kulinářskou show. Taktéž v sobotu, a to třeba v Zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou, se koná lipenské vinobraní plné vína i burčáku od 13. hodiny. No a pokud byste třeba chtěli do Přerovské laguny na sportovní odpoledne, tak přijďte také v sobotu od 15. do 17. hodiny. No a třeba ještě pozvánka z Hranic v parku Československých legií se v neděli koná Open Jumping Party od 15. hodiny a 30. minuty a čekají vás 4 jumpingové lekce pod širým nebem. Tak si přijďte zasportovat, chcete-li. Co nás čeká tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc? Tak my už za malou chvíli zamíříme do Štemberku. Ve Štemberku totiž začala závěrečná etapa obnovy fasády tamního bývalého kláštera. Městu se na ní podařilo získat státní a evropské dotace. Tak za chvilku vám s naším kolegou reportérem povíme víc ze Štemberku, ale teď jsme s vámi byli na Přerovsku.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc v tom pátečním se blížíme k půl čtvrté. Je čas, abychom se vydali do Štemberku, jak jsme slíbili. Obnova fasády bývalého augustiniánského kláštera ve Štemberku se totiž blíží do finále. Dělníci začali s poslední sedmou etapou prací. A další podrobnosti teď má pro nás kolega reportér Josef Čermák. Je se mnou ve studiu. Vítej, hezký den.
1: Hezké odpoledne. Obnova fasády historické budovy bývalého kláštera v centru Štenberka začala už v roce 2021. Dělníci od té doby pracují po etapách. Podle původního plánu měli letos zvládnout pátou a šestou etapu. Nakonec ale mohli začít i se sedmou závěrečnou etapou, a to díky tomu, že radnice získala na akci necelý 500 000 korun z Ministerstva kultury a dalších 7 000 000 korun z evropských peněz. Pokračuje vedoucí odboru investic a veřejných zakázek městského úřadu Miroslava Šestáková.
2: Celková částka na obnovu fasád od roku 2021 je 21 800 000 korun. Poskytnuté dotace činí zhruba 9,9 milionů korun.
0: Co práce obnáší a kdy by mohlo být hotovo?
1: Dělníci momentálně otloukají omítky. Překvapením pro ně bylo odhalení některých neodborných zásahů z minulosti. Práce tak dělají nejen za pomocí kladívek, ale i takzvaným kangem. A to v místech, kde byly omítky vyspravené cementem. Hotovo by mělo být příští rok na jaře, jinak dělníci samozřejmě postupují pod dohledem památkářů a snaží se zachovat původní vzhled historické budovy. Pokračuje stavby vedoucí Roman Lápský.
3: No, jelikož je klášter v také poloze, kde se drží hodně vody, je potřeba použít vysušovací sanační omítky, které nám vlastně odebírají vodu z okolí a vypouští přes sokl ven, aby nedocházelo ke zničení vnitřního zdiva.
0: Bývalý augustiniánský klášter je významnou památkou Štenberku. Povíš nám něco o jeho historii a současném využití?
1: Historie tohoto rozsáhlého komplexu v centru města se začala psát ve středověku, konkrétně v roce 1371. Založil ho biskup Albert ze Štenberka. Klášter fungoval 413 let, v 18. století ho zrušil císař Josef II. Potom tam byla například škola, kasárna nebo sklad textilu. Od roku 1999 část areálu vlastní město, další část patří římskokatolické farnosti. Pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
4: V současné době má klášter velmi široké využití. My se jej snažíme zpřístupňovat veřejnosti, probíhají tady různé akce, koncerty, máme tady nádherně upravené nádvoří, které využíváme třeba v rámci štemberského kulturního léta nebo klášterní slavností. Tato památka byla taky opakovaně vyhodnocena krajskou památkou roku, kdy právě za tady tuhletu ucelenou obnovu získává město Štemberk opakovaně ocenění.
0: Ve Štemberku tedy začíná závěrečná etapa obnovy fasády tamního bývalého kláštera a vše bude i dál sledovat náš kolega Josef Čermák. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Máme pátek, takže další porce typů na víkendy tady pro vás připravená a pokračujeme tentokrát na Prostějovsku. Třeba Němčice nad Hanou, městská knihovna, pozor, tam v 17 hodin můžete zažít noc literatury, je tentokrát na téma Pocta Vladimíru Páralovi. Pokud byste se chtěli zapojit do tradičního podzimního dobrovolnického úklidu obou břehů říčky Hloučely, tak máte možnost, sraz je tedy v Prostějově v 9 hodin u občerstvení u Abrahámka. Pokud byste si chtěli užít podzimní bazárek pro děti, tak ten se bude konat v sobotu v Konici, a to v tamním komunitním centru od 9. do 16. hodiny. No a další tip je pro vás připraven tentokrát z Prostějovského sportcentra z Domu dětí a mládeže. Tam se budou konat boulderingové závody pro děti a mladistvé v sobotu od 11. hodiny. A třeba i zámek Čechy pod Kosířem, ten vás v sobotu i v neděli zve na Dny evropského dědictví a budou to prohlídky běžně nepřístupných prostor i třeba revitalizovaných rybníků. Takže přijďte, zámek Čechy pod Kosířem. Určitě vás zveme také třeba do Kralic na Hané. V neděli se v Kralicích bude konat dobrovolná úklidová akce Uklidíme Kralice. Sraz 9. hodina v hasičské zbrojnici, tak nezapomeňte, uklízí se v Kralicích na Hané.
1: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Dvě nová CDčka budeme poslouchat pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Další porci typu na víkend pro vás máme. Krátký náhled na Olomoucko a pak také Jesenicko. Tak, my ty olomoucké typy zahájíme dneškem v náměšti na Hané. Dnes zazní totiž v kapli Nejsvětější trojce v náměšti koncert Stabat Mater Giovanniho Battisty Pergolesiho. Je pořádaný k 290. výročí skladatelova úmrtí. Ten koncert v kapli v náměšti začíná v 19 hodin. Litovel, Dům dětí a mládeže a sobota, tam se koná uzlařská regata, tedy soutěž ve vázání uzlu. Začíná v Litovli v 9 hodin na náměstí. Taktéž v sobotu, to už je pozvánka z Vlaskyvědného muzea v Olomouci, tak tam začíná na nádvoří řemeslný jarmark od 10. do 17. hodiny a doprovázen bude také cymbálovou muzikou Hejčíňan. Na hřišti SK Lošov zítra se koná 8. ročník festivalu Jak chutná Lošov. Startuje se ve 12. hodin a připraveny budou speciality místních restaurací i olomouckých, pivo z regionálních pivovarů, také hudební program, chybět nebudou třeba i projížďky na koních nebo capoeira, tak tedy Jak chutná Lošov zítra od 12. hodiny. Na státním hradu Šternberg zítra proběhnou slavnosti vína a burčáku v rámci Dnu evropského dědictví. No a třeba v Grigově, tak tam se zítra bude konat historická bitva Grigov 2026, ale přeneseme se do roku 1253 od 13. hodiny. Ve Slatinicích tam proběhne tradiční loučení s létem a opět to bude s burčákem i s vínem od 13. hodiny. A třeba pozvánka na nádvoří Štemberského kláštera, o kterém jsme před chvílí hovořili, tam se v sobotu bude konat slavnost k 730 letům od první písemné zmínky o městě Šternberg a 655 let od založení augustiniánského kláštera. Program startuje ve 14 hodin a bude doprovozen třeba i hanáckou muzikou. Stará voda u Libave. Sobota a neděle prohlídky poutního chrámu, komentované. No a třeba ještě pozvánka do Velké Bystřice. V neděli tam bude připravena podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin. A ještě pokud byste se chtěli projít novozámeckým areálem a také zámkem Nové zámky u Litovle, pak můžete sraz je tam u zámku v neděli ve 13.30. No a krátce ještě alespoň rychlý pohled do Jeseníku, anebo vůbec na Jesenicko. V Žamboši dnes vystoupí v rodném domě Vincence Priznice ve Vinskově Kafy dnes od 19. hodiny v Jeseníku. Pokud byste si chtěli užít komedii Karla Goldonyho Poprask na laguně, tak ta se dnes bude odehrávat v Priznicových léčebných lázní v kongresovém sále od 19 hodin a 30 minut. Pokud byste chtěli na výlet, na rejvíz, tak můžete si užít pěší výlet, dokonce i s komentovanou prohlídkou a je to v sobotu od 8 do 10 hodin. No a ještě třeba pozvánka na 7. ročník lázeňského vinobraní, to je opět v Jeseníku v sobotu v Priznicových lázních od 12. hodiny. Další tip, tak ten máme opět z Jeseníku, a je to sobota, zrcadlový sál lázeňského domu. Cestopisná přednáška o Nepálu v 19 hodin. No a hlavně velká akce, která v sobotu startuje v Jeseníku a pak se přesunuje na další místa Jesenicka i Šumperska. Mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu a ten zahajovací koncert Kamaráty Moravia Olomouc v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku v sobotu v 19 hodin.
1: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Pokud vzpomínáte, tak jsem slíbila ještě jednu pozvánku ze Zábřeha. Tradiční podzimní kulturní jarmark patří v Zábřeze už po desítky let k zářijovým dnům. Letos ožije právě v sobotu, to se otevřou stánky a začne i kulturní program. A můžete se těšit na hudbu, na občerstvení, prezentaci místních spolků a organizací a celou řadu dalších aktivit pro celé rodiny. No a na co konkrétně se vypravit, poví už mluvčí zábřežské radnice. Lucie Mahdalová.
1: Já myslím, že každý, kdo v Zábřeze navštívil jednou jarmark, tak se sem vždycky rád vrací. Zábřežská kulturní opět připravila bohatý program a musím říct, že bohatý, ale i tradiční a vždy se tam najdou takové různé zajímavosti, které zase přitáhnou nové a nové lidi. Budou tam tradiční stánky, samozřejmě, jak jsme zvyklí, ekoscéna, výstava drobných hospodářských zvířat, Luna Park, ale co je takovou zajímavostí určitě, tak je prezentace horské služby, na kterou bych chtěla určitě všechny pozvat. A potom také hudební program, který je tentokrát opravdu pestrý, bude vlastně od cymbálové muziky po folklorní kapelu Kost a kůže ze Zlína, přes písničkáře Jirku Drtila, kterého znají mnozí lidé ze Survivoru, šumperská skupina Sioux a nebo rocková kapela z Olomouce Vanastovky.
2: Zajímavé je, že se také představí prostě spousta zajímavé techniky, takže bude tady závodní speciál z Dakaru, bude možné vidět třeba i historickou techniku, představí se také třeba rádiem řízené modely a tak dál. Všechno proběhne u kulturního domu, je to tak?
1: Ano, přesně, u kulturního domu, s tím, že na parkovišti za kulturním domem bude tradičně Luna Park a velká scéna bude přímo vedle kulturního domu, tak jak jsou lidé zvyklí.
2: Zároveň tam také probíhají v Zábřeze v tu dobu dny evropského kulturního dědictví, takže které památky budou otevřeny?
1: V sobotu 19. září budou otevřeny všechny zábřežské kostely, lidé se mohou zajít taky podívat na zámek a na Skaličku. Takovou zajímavostí bude otevřená stará radnice, na kterou čeká rekonstrukce v nejbližší době. Na hrad a zámek v Zábřeze, ale také do farního muzea a do domu Podloubím, ve kterém sídlí muzeum zábřežské.
2: Zároveň připomeňme, že v tu dobu tedy bude centrum Zábřeha uzavřeno pro dopravu, takže pokud můžete, tak se Zábřehu vyhněte. Nicméně průjezd na Nemily a tak dál bude zajištěn.
1: Ano, určitě, to bude ve stejném režimu jako vždy, takže ta spodní část náměstí, náměstí Osvobození vlastně a část ulice ČSA bude uzavřena a odpoledne většinou kolem té 5. hodiny už ten průjezd nebývá problém.
2: Dokdy bude trvat ten hudební program?
1: Dodržujeme noční klid, takže většinou do 10 hodin opravdu už je akce ukončena. Ten program je naplánovaný do 9:30, ale věříme, že třeba budou nějaké přídavky, takže do těch 10 hodin určitě.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Zároveň zveme už k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin. Po zprávách vás čeká humoriáda dnes s Uršulou Klukovou a nezapomeňte také na Den v kraji po 17. hodině. Podíváme se, jak to vypadá se sklizní chmele, anebo navštívíme třeba furt Radíkov a pozveme na operaci Antropoid. Tak to vše a mnohem víc po 17. hodině. Verni v kraji a Zora Ješková vám přeje krásný

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Knihovna ve Velké Bystřici se přestěhovala do nových prostor. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. V nominaci fotbalové reprezentace pro Ligu národů chybí útočník Patrik Šik. Zítra čekáme převážně slunečno a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Novou knihovnu mají ve Velké Bystřici na Olomoucku. Moderní prostory vznikly v přístavbě západního křídla zámku. Knihovna je součástí tzv. Kreativního centra, které přišlo na více než 40 milionů korun. Konat se to budou také výstavy a přednášky. Nové prostory knihovny jsou pro čtenáře pohodlnější a také více přístupné dětem, říká vedoucí městského odboru kultury a informací Martina Skálová.
2: V hlavní části se nachází také křesílka pro pohodlné odložení si jednak věcí, ale hlavně se tady čtenáři mohou posadit. Rádi jsme rozšířili dětský koutek o samostatné vlastně stanoviště pro děti, že je část knihovny vyloženě určena dětem.
1: Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš za ANO. Lidé by se v čele státu uměli představit také moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Čechy čeká přímá volba za rok a půl, začátkem roku 2028. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté nakonec žádnou výbušninu nenašli, dodává Richterová.
3: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
1: V Olomouci zhruba před půl hodinou začal festival autorských knih Litr. Na výstavišti Flora potrvá do neděle. I letos se přehlídka zaměřuje na autorské a umělecké publikace, vydávané malými nezávislými nakladateli. Pokračuje dramaturg festivalu Alexandr Jančík.
4: 12. roční knižního veletrhu Litr je opět plný workshopů, prezentací, výstav, hudebního programu. Samozřejmě gro tvoří samotný veletrh, kde bude zhruba 30 nakladatelů prodávajících své produkty a artefakty.
0: Sport.
1: V nominaci nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii chybí útočník Leverkusenu Patrik Šik. Ten po nepovedeném

0: Mistrovství světa ukončila reprezentační kariéru. Daniel po nástupu do funkce oznámil, že si s ním chce promluvit. Naopak generální manažer národního týmu Pavel Nedvěd řekl, že záležitost ohledně Šika považuje za uzavřenou.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojedněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Oseku nad Bečvou směr Brno stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, děkuji, děkuji.
3: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi, já to budu celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Vy nevíte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to uspal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečel ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, ale nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Pavle,
4: děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. To máte pro mě vždycky zajímavý úkol, a no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbude.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den, paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, dobře. Co budou i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Hlasujete A nebo B?
6: Bečko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý
7: a
4: den.
7: Chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozený Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor, to... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec.
9: Ano.
10: V republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel jako... Opravdu už byl vedle rachot a výkřik, to jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, džonky dám, první ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle ruce. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je všechno. Kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem vám asi řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli
2: trhu.
1: Všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No, tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolík?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. Jo? A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe. Byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A můžeš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello dali. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Hele, no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
6: to bude kratší. To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy.
5: Ano. 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bych horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je, no tak, ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no. Pardon, je to tam napsáno na shledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne, ne,
4: že
6: ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Ale budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu, to chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky. Mějte.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju, děkuju.
8: Naslyšenou.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme. Naschledanou. Taková nečekaná setkání tu máme
6: v Moriádě. To je úžasný.
4: Ale... No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký
10: musím měl... to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječním papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: A všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molovcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Doj soudí, kamarádi, doj!
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuli Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka
3: jo,
2: a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak strumíme rádio, především, tak tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Halo, halo, tady krásná Plzeň,
3: ano.
5: Tady Mirka.
2: Mirko. Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky porodnice, se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli
5: a
3: spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No tak vás. Už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Ve Štembrku začala poslední etapa obnovy fasády bývalého kláštera. 5 let vězení potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Hokejista Olomouce přivítají v extralize Plzeň. Zítra má být slunečno, zpočátku i mlhavo s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obnova fasády bývalého augustinianského kláštera ve Štembarku míří do finále. Dělníci začali poslední 7. etapu. Práce začaly v roce 2021 a vyžádali si s pomocí dotací téměř 22 milionů korun, uvedla to radnice. Vše má být hotové příští rok na jaře. Vedoucí stavby Roman Lápsky řekl, že dělnice pracují pod dohledem památkářů. Rekonstrukce je podle něj náročná.
5: No, jelikož je klášter v také poloze, kde se drží hodně vody, je potřeba použít vysušovací saneční omítky, které nám vlastně odebírají vodu z okolí a vypouští přes sokl ven, aby nedocházelo ke zničení vnitřního zdiva.
4: Psychiatru Janu Cimickému odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení. 10 let nesmí taky pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral.
6: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
7: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
8: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
6: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově za začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice za téměř 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod, pokračuje šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
9: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 8 na hlavní trase, nadjezdy, železniční most, navětý křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiruchová stěna, je to dlouhá stavba 21 km, bude se rozdělena na různé etapy. Sport.
4: Hokejisté Olomouce dnes zabojují o první výhru v extralize. Ve druhém kole přivítají Plzeň, která naopak na úvod nejvyšší soutěže zvítězila nad Libercem. Hanáci v prvním kole podlehli Spartě. Dnešní hokej v Olomouci začne už za hodinu. Útočník Mori Lukáš Klimek zaokrouhlí počet svých extraligových startů na 900.
0: Počasí.

0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Šumparku v ulici Jesenická havarovala 3 osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Jaká je končící sklizeň chmele na Hané, dozvíte se za chvíli. Vezmeme vás za žáky základní školy v Žulové, mají novou učebnu jazyků a informatiky. Navštívíme také knihovnu ve Velké Bystřici i její kreativní centrum. A pozveme také na zítřek. Operace Antropoid, to je rodinný sportovní den, který se uskuteční v sobotu na Fortu Radíkov u Olomouce. Pěkný poslech, pěkné odpoledne přeje Tomáš Kedzior.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavba dlouho plánované hasičské zbrojnice v Prostějově může být zahájena příští rok a dokončena v roce 2029. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 350 milionů korun. Financování je zajištěno z více zdrojů, řekl dnes v Prostějově ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Téměř 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody, řekl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Šofér dostal za jízdu v protisměru pokutu 5,5 tisíce korun. 10 vzrostlých a významných stromů v Olomouci dnes dostalo speciální štítky. Zdobí například lípy na třídě Míru, památný jilm na křižovatce ulic Kapitána Nálepky a Charkovského a nebo dub v Rožňavské ulici. Štítky dostaly stromy v rámci celostátní kampaně. Více o ní ve zprávách 18. Přerově v těchto chvílích odhalují další výtvarné podoby z neslavných rodáků. Umělec Michal Filák přimaloval na zítku na třídě 17. listopadu například skladatele a zpěváka Jaroslava Vikrenta nebo mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevu. U slavnostního odhalení byl i Plevův syn Petr.
3: Jako hrozně jako příjemný a člověk se zamyslí, zastaví a vzpomíná a je to taková husí kůže, no. Vlastně už jenom to, že zvítězil v nějaké té anketě.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Před víkendem má službu meteorolog Petr Drobek. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak se vyvíjelo počasí od rána právě dneska v Olomouckém kraji?
2: Tak ráno bylo v Olomouckém kraji jasno, ale na mnoha místech v těch nižších polohách na Olomoucku, Záblížsku, Šumpersku vyskytovaly mlhy, které se ale už v průběhu dopoledne rozpouštěly postupně. No a pak převládlo polojasno nebo oblačno. Teploty nakonec vystoupily na nějakých 18 až 22 stupňů a vítr foukal většinou slabý proměnlivý nebo z jižních směrů do 3 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí bude teď večer a v noci?
2: Tak bude polojasno nebo jasno, k ránu se opět ojediněle mohou vytvořit mlhy a teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů, chladněji bude v údolích, tam při uklidnění větru klesne teplota až 5 stupňům a povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra potom přes den čekáme malou oblačnost, skoro jasno, v ranních hodinách lokálně mlhy a postupně převáží polojasno, ale bez srážek, teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane ráno slabý a během dne potom mírný západní až jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Podívejme se ještě na neděli, protože máme před sebou teď celý víkend.
2: Neděle začne ráno a dopoledne většinou malou oblačností, bude slunečno, ale během dne bude přibývat frontální oblačnost, protože večer nás začne přecházet od severozápadu studená fronta. Takže postupně přibývání oblačnosti, večer až zataženo a na většině území se potom vyskytnou i přehánky nebo občasný déšť, ale většina toho dne bude pěkná a srážky se teda dostaví až potom ve večerních hodinách. Ranní teploty od 13 do 9 stupňů, maximální denní od 21 do 25 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Meteorolog Petr Drobek probral počasí dnešní, ale také to, jak bude o víkendu, a Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc pokračuje za chvíli prvním tématem, a to je sklizeň Chmele na Hané.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Mrhané končí sklizeň chmele a zemědělci s výsledky spokojení nejsou. Dozvídáme se teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Dne v kraji. Šišky jsou menší, než by měly být a obsahují také méně lupulinu, tedy hořkých látek důležitých pro výrobu piva. Pěstitelům během vegetace komplikovaly práci vysoké teploty a sucho. Například v Želatovicích museli kvůli nepříznivému počasí na čas dokonce sklizeň přerušit. Podprůměrnou úrodu očekává také největší moravský pěstitel chmele v Kokorách, kde odhadují výnos o 20 až 25% nižší než v běžném roce.
1: Na lavičce u plotu na Česačkách v Lazníkách sedí pětice brigádníků, kokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila?
2: Ano, je to tak.
1: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
3: David Nínica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
1: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
4: Takže poslední fůry nám dojeli od Chmelnice, z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
1: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly nějaký negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, je tam velice, jsou proměnlivé skoky.
1: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
5: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulinu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
1: Pojďme se podívat.
5: No, to v podstatě ani asi už nedozraje, to by mělo být delší ty hlávky, v podstatě uzavřený, neměl by být takový měkký a hold, je to malý letos.
1: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Šumperská skupina Opět a Radeček za doprovodu Moravské filharmonie. Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Základní škola v Žulové na Jesenicku otevřela zmodernizovanou učebnu jazyků a informatiky. Je vybavená interaktivní tabulí, novým nábytkem i pracovními místy s monitory a klávesnicemi. Učitelé si od modernizace slibují názornější a pestřejší výuku, při které žáci budou moci více pracovat s digitálními technologiemi i cizími jazyky. Investice do nové učebny vyšla na 2 miliony korun.
1: Vyučující v podstatě píše klasicky jakby na tabuli, ono mu to převádí z psaného písma do tiskacího.
2: Funkce nové interaktivní tabule mi popisuje učitel angličtiny a informatiky Petr Gažo.
1: V případě, že nějakým způsobem chce vícero těch tabul, tak dá si nový slide. Tady je to tak nastavené, že může se vrátit tomu a překlikne si slide zpátky.
2: Kromě interaktivní tabule je zmodernizovaná učebna vybavená také novým nábytkem.
1: Stoly, které mají v sobě zabudované monitory, klávesnice a samozřejmě myšky.
2: Stoly se zabudovanými počítači si vyučující může podle potřeby vysunout.
1: Manži budu vysovat, jo? Takže takhle to nějakým způsobem funguje. Ten učitel se to nějak připraví. Je potřeba si tu hodinu připravit dostatečně. V případě, že potřebuju něco promítnout dětem, tak se to vysouvá a můžou oni pracovat na tom.
2: Podle učitele českého jazyka Jaroslava Pavlíčka byl hlavním důvodem nevyhovující stav původní učebny.
3: Kdy tady byly jenom běžné sluchátka, technika postupně vlastně končil vlastně její nějaká životnost a schopnost, aby už naplnila ty moderní funkce. Nebylo možno tu práci nějak rozfázovat. Učitel se vlastně nemohl úplně věnovat i třeba dostatečně buď těm nadanějším, nebo i třeba těm pomalejším, kteří potřebují přece jenom nějakou dopomoc.
2: Učebna bude sloužit především pro výuku cizích jazyků a informatiky. Cílem modernizace bylo výuku těchto předmětů zefektivnit a zkvalitnit, pokračuje Gažo.
1: Mají tam internet, mají tam YouTube, můžu tam, že jim pustím z YouTube, je to lepší z toho pohledu, že třeba Canvu můžeme použít a podobné tady ty aplikace. Takže nejenom jak kdyby z pohledu jazyku, ale i z pohledu informatiky máme víc možností.
2: Nová učebna se líbí i žákům.
4: Tak nejvíc se mi líbí, že máme možnost pracovat s technologiemi, se kterými jsme předtím možnost neměli. Při jazycích máme možnost poslouchat poslechy na internetu, dívat se na videa. Předtím to úplně nebylo možné. Taky se mi líbí, že právě i při informatice máme možnost pracovat s novými weby, s internetem, což předtím taky úplně nešlo.
2: Říká mi žákyně 9. třídy Julie. Učebna se líbí i jejímu spolužákovi Jakubovi.
5: Poprvé, když jsme tady vyšli, tak to bylo pro nás jako student velké wow.
2: Investice si vyžádala zhruba 2 miliony korun. Část nákladů pokryly evropské dotace a zřizovatel. Vedení školy chce v modernizaci učeben pokračovat. Ze Žulové Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Za chvilku se podíváme do Velké Bystřice. Místní knihovna se přestěhovala do nových prostor v zámeckém areálu. Její podoba připomíná jeden známý hrad z našeho kraje a z nových ochozů je navíc výhled na centrum města. Více za chvíli v reportáži Josefa Čermáka.

0: Zrovna ve Velké Bystřici má novou adresu. Tisíce svazků její pracovníci přestěhovali z nevyhovujících prostor bývalé spořitelny do nové přístavby u západního křídla místního zámku. Nové sídlo knihovny nabízí více prostoru pro čtenáře i kulturní a komunitní akce. Součástí stavby jsou také ochozy, ze kterých se lidé mohou podívat na centrum Velké Bystřice. Architektonické řešení budovy přitom připomíná siluetu hradu Bouzov.
1: Poličky nové knihovny ve Velké Bystřici zaplnilo zhruba 4,5 tisíce knih. Ukazuje mi Martina Skálová, vedoucí městského odboru kultury a informací.
2: V hlavní části se nachází také křesílka pro pohodlné vlastně odložení si jednak věcí, ale hlavně se tady čtenáři mohou posadit. Pak jsou tady stolky, na kterých si mohou odložit věci.
1: Poprvé po stěhování se knihovna otevřela tento týden. Součástí je i místnost určená pro nejmenší čtenáře. Taky to je rozdíl proti původním prostorám.
2: Rádi jsme rozšířili dětský koutek o samostatné vlastně stanoviště pro děti, že je část knihovny vyloženě určena dětem. Je to tady mnohem čtenářsky komfortnější z ohledu čtenáře.
1: Knihovna je součástí novostavby takzvaného kreativního centra. Město přišlo na 20 milionů korun, dalších 24 milionů pokryla dotace. Budova najde využití i pro výstavy nebo přednášky.
2: V případě, že bychom chtěli z knihovnického prostoru udělat prostor například pro přednášky, tak zatáhneme ty zavinovací rolety, tím pádem uzavřeme a schováme knihy. To znamená, ten prostor bude jakoby jednolitý koncept. Máme tady i výbornou audiovizuální techniku, takže může opravdu sloužit různým způsobem.
1: Kreativní centrum je dostavbou západního křídla Bystřického zámku. Stavba z kamene, skla a železa s věžemi a vyhlídkami nejen bystřické obyvatelce Marcele připomíná známý hrad.
3: Zatím jsem ho viděla pouze zvenku, vypadá moc krásně a už se těším, až ho teda navštívím. Zvenku na mě působí trošku jak hrad Helštín, tak uvidíme, jak to bude vypadat ty prostory uvnitř.
1: To paní Barbora už se stihla podívat i do interiéru nové knihovny. Oproti té původní je podle ní světlejší a útulnější.
4: A taky je fajn, že to není u hlavní cesty, takže se tam dá i líp parkovat, je to tam celé takové klidnější, ale uvítala bych, kdyby knihovna byla otevřená déle než jen den a půl v týdnu. Každopádně ty prostory jsou skvělé, jsou moderní, jsou takové příjemné na trávení času, takže se těším, že tam budu často chodit.
1: Z Velké Bystřice Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Na závěr je to pozvánka. Fort Radíkov zve zítra na rodinný sportovní den Operace Antropoid. Od 10 do 16 hodin si můžete projít několik stanovišť, které prověří vaše fyzické i duševní dovednosti. Děti i dospělí se mohou vžít do role tajných agentů, vyzkoušet si střelbu a orientaci podle mapy nebo doručit depeši do takzvané mrtvé schránky. Součástí programu v olomoucké místní části Radíkov bude také ukázka historické zbraně, kterou používali parašutisté při operaci Antropoid. A dobrá zpráva, vstup na akci je volný.
1: Bude to akce Antropoid, velký sportovní rodinný den a máme tady připraveno množství aktivit. Začnou tím, že dostanou mapu a rébus, projdou se po fortu a po vyluštění rébusu doručí tajnou depeši do mrtvé schránky a k tomu, aby ji otevřeli, tak potřebují právě rozluštit kód. Pak tady máme řadu zálesáckých aktivit a něco taky ze současnosti. Rozpoznávání chemikálií, přírodnin, střelba, házení noží a podobné záležitosti.
2: Čeho se budou týkat třeba ty dotazy v té hře, v tom kvízu? Antropoid, to je velmi slavná naše válečná operace.
1: Tak tam právě budou muset rozluštit kód, kterým otevřou tajnou schránku a ta bude mít vazbu právě na tady tuto akci.
2: Takže povědomí třeba o tom atentátu na Heydricha, je dobré si to nastudovat předtím?
1: Přesně tak. Kromě toho tady budou moct vidět zbraň, která byla použita a bohužel selhala při tom útoku na Heydricha.
2: Byl tam zaseknutý náboj.
1: Přesně tak.
2: Co se týče té chemie třeba, co zajímavého jste připravili?
1: Tak tam budou naprosto běžné věci, se kterými se lidé setkávají v běžném životě. Akorát dvě z těch pěti budou jakoby nepoživatelné. Přírodniny, stromečky, které rostou tady v okolí. Jako takový zlatý hřeb, tady budeme mít velkou airsoftovou střelnici, kde si od malých dětí až po dospělí mohou vyzkoušet prakticky všechny zbraně, které jsou ale převedeny do těch kuličkových zbraní a uvidí i výzbroj, i výstroj tady současné armády.
2: A tady stojíme v takovém meziprostoru mezi dvěma podlouhlými budovami.
1: To jsou budovy, které jsou takzvaně kasematní, mají klenby a v době, kdy měly být použity, tak měly na sobě i zemní nakrytí kvůli odolnosti proti palbě.
2: Ještě teď vidíme modré nebe a okolní lesy, ale teď už vstupujeme do tunelu a do místnosti, kde vidíme třeba dělo.
1: Kanón, který byl používaný pro kartáčovou střelbu na obranu fortu.
2: Dostáváme se k projektoru a také třeba k plastickému modelu téhleté pevnostky.
1: On totiž je ta pevnostka zapuštěná do kopce, takže z okolního terénu viditelná není. Až tady na tom modelu teprve může návštěvník vidět, jak mohutné to bylo. Celých 5 hektarů tady vyplyne v měřítku 1:50.
2: Je to úplně jiná pevnostka, než známe třeba z těch nižších poloh v okolí Olomouce. Radíkovský fort je jedinečný.
1: Je to jediný takový fort tady, dá se říct, ve střední Evropě. A byl postaven jako poslední z celé té fortifikační činnosti Habsburské monarchie. Pak se stavěly až pevnostky proti hitlerovskému Německu.
2: Tuhletu expozici si návštěvníci mohou také prohlédnout.
1: A můžeme i pustit vizualizaci, která tady zobrazí ten fort v době jeho dokončení.
2: Vzpomínám si, že jsem tu procházel také nějakými dlouhými chodbami v tom opevnění.
1: Máme tady 64 metrů dlouhou rekonstruovanou poternu, což je ta podzemní chodba, která propojovala střed pevnosti s tou kaponierou, což byla taková pevnostní stavbička v suchém příkopu a bránila právě vstup do fortu v rámci toho suchého příkopu.
2: Co vše bude přístupné o víkendu?
1: Celý fort.
2: Až tahle ta akce skončí, bude ještě možnost se sem podívat?
1: Prohlídky děláme prakticky kdykoliv na objednávku.
2: I v zimě?
1: I v zimě, i noční prohlídky.
2: Z fortu Radíkov, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Nachystáme jej pro vás samozřejmě zase v pondělí a jakmile se o víkendu přiloží a přihodí něco důležitého, stejně tak i v pondělí, dozvíte se o tom. Naše vysílání ale pokračuje dál, po zprávách budeme hrát dechovou a lidovou hudbu na vaše přání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Odborníci označili 10 významných stromů v Olomouci štítky. První zastřešená dálnice v Česku získala povolení. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Zítřejší počasí má být slunečné, zpočátku i mlhavé s teplotami do 24 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc má 10 stromů se speciálními štítky. Ty upozorňují na význam stromů ve městě. Uvedl to náměstek primátorky Otakara Štěpán Bačák z hnutí Společně. Mezi označenými dřevinami jsou například lípy na třídě Míru nebo v Čajkovského ulici, dvě meta sekvoje i dub v Rožňavské ulici. Štítky v rámci celostátní kampaně dostaly v Olomouci i stromy, kterým hrozilo pokácení. Třeba památný jilm v Charkovského ulici, který stojí uprostřed silnice. Nový úsek dálnice D55 na Kyjovsku má nepravomocné stavební povolení. Trasa mezi Bzencem a Bzencem Přívozem bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Důprava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku.
2: Povolení zatím není pravomocné, běží lhuty pro odvolání. Cena bzeneckého úseku D55 se vyšplhá na skoro 5 miliard korun. Se zahájením stavby počítá ředitelství silnic a dálnic v roce 2028. Proti zastřešení protestuje ekologický spolek Děti země. Zastřešení označil za primitivní a podle nich zasáhne krajinný ráz. Jejich námitky ale stavební úřad odmítl. Úsek by měl být součástí 37 kilometrů dlouhé stavby mezi Bzencem a Břeclaví. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina. Pokračuje lékař z pražské nemocnice Motol Milan Trojánek.
3: Takové to přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
0: Po celém Česku dnes začaly reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8% bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě, pokračuje provozní ředitelka reuse federace Anika Chalupská.
4: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí. Sport.
0: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku dostali Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu jsou taky například Vladimír Coufal, Ladislav Krejčí, Adam Hložek, Tomáš Chorý nebo Pavel Šulc. První utkání Ligy národů odehraje český tým v sobotu 26. září doma proti Chorvatsku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírený západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou, směr Frýdek Místek je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do 22. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Dechová a lidová muzika na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc dnes s Tomášem Kedziorem. Volejte do studia 221 555 444, pište SMSky na linku 723 70 33 51. Dechovou a lidovou muziku budeme hrát až do sedmi.

0: Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme do Hrochova paní Zdeňku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Lika zahrát. 21. září má krásné narozeniny Liduška Ukytilová z Jeseníku. Milá paní Liduško, zapomněla jste zavřít vrátka, už je tady tia 90. Nikdy z toho nedělejte, žijte pěkně na měko, do stopky máte ještě daleko. Hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti v rodinném kruhu, to vám ze srdce přeje Zdeňka z Hrochova. Díky, pane Tomáši, zase někdy nashledanou.
0: A posíláme vybranou písničku Za tichou Moravu.

0: Krásná melodie doznívá, vítáme paní Lídu z Olomouce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáčku, já vás srdečně zdravím, všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Pro pěkný podvečer a poděkování za přání bych posílala Věrušce Halouskové s Adámkem, dceři Leonce Hrozenové a Kájovi, Ladičkovi Stovačová, Honzovi a Lidušce do Písečné Vinařským, Aničce Janečkové se sestrou Martičkou, Stanice Zlomnice a Zdeňce Pavelčákové a všem milým posílám poděkování a hezkou píseň. Vám přeji krásný večer a zase opět naslyšenou. Děkuji moc krát.
0: Posíláme písničku Život je zázrak sám, zpívá Bedřich Čuba.

0: Bedřich Čuba a v Českém rozhlase Olomouc paní Ludmila z Čelčic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla poděkovat všem, kdo mě přáli k svátku. Jsou to Jindřiška Slavíková, manželé Kubesovi, Jarošek Hyblu, rodině a všem známým. Děkuji vám, nashledanou.
0: Pěkně zdravíme a hrát nám bude Stříbrňanka.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: mě z písní Karla Vacka nám zahrála Lhoťanka v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
1: Krásný den vám taky přeji, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc a moc děkuji za milý přivítání. A dnes bych chtěla poslat hudební dárek k narozeninám dnešním paní Lidušce Kubíkové ze Střeně, která má dnes 18. září krásné narozeninový den. A taky přeji k narozeninám všechno nejlepší, hlavně pevný zdravíčko, štěstí, lásky od svých nejbližších, pěkná dlouhá léta prožitá aspoň do té stovky, aby byla pořád tak stejná čupr babička. Zdravím také její vnučku společnu Beatku Látalovou Píňovic. A druhé přáníčko posílám s hudebním dárkem k nastávajícím narozeninám paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku, která bude mít krásné požehnané narozeniny 93 let 21. září v pondělí. Lidunko, jste naše děvče zhané a já vás teď mám za drahou maminko, Byro. A tak vám přeju k těm krásným požehnaným 93 rokům všechno nejlepší, pevný zdravíčko, štěstí, láska u svých nejbližších, hlavně velkou radost těch vašich dvou pravnoučátek a ještě ten krásný váš optimismus, které máte, a ta vaša paměť, ať vám vedrží do té stovky. Vy jste takový zlatý děvče, to málo kdo je tak čupr, jak velí Dunečko. A kde by byla maminka moje, mezi náma přání by se také přepojila, protože jste si pohanácké desky pěkně povekládale a poboucale. Tak ještě jedno, Lidunko, všechno nejlepší. A pane Tomášku, ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mě přáli svátku a k narozeninám. A Lidunce také, a i paní Lidušce Kubíkové ještě jednou, všechno nejlepší, ex svátko. Děkuji, pane Tomášku, moc děkuji a někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
0: Je připravená.

0: Český rozhlas Olomouc a pan Tonda z Bedihošti se svým přáním. Dobrý podvečer. Pane Tondo, slyšíme se? Dobrý den.
1: Hezký podvečer. Pozdravuji všechny věrné posluchače rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím mě pro radost, potěšení, povzbuzení. Jsem těžce nemocen, mám příšernou neuropatii, která se prudce zhoršuje. Sotva lezu. Písnička patří všem nemocným příznivcům rozhlasu Olomouc i těm, jimž nikdo nezahraje. Rozhlasu Olomouc upřímně děkuji. Děkuji osamělý vdovec Tonda z Bedihoště. Rozhlasu Olomouc přeji vše dobré i do budoucna. Zatím na stranu.
0: Tak to bylo přání z Bedihošti. Věnování posíláme manželům Mileně a Josefovi Husovským, kteří dneska slaví zlaté výročí svatby. Hodně zdraví, vzájemného pochopení a stále mladistvého ducha přejí dcery a vnučky. Písnička je také pro kolegyni Věrku ke 49. narozeninám. Pozdravují holky z Bystra.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je paní Ludmila z Dolního Újezdu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, přeju všem posluchačům a zvlášť to přeju děvčatům v Dolním Újezdě, kteří se o nás důchodce starají, a všem lidunkám, který měli svátek, tak písničku posílám. Děkuji vám a hezký večer.
0: Naslyšenou věnování paní Lidě Loníčkové, draze Odstrčilové, pro pohodu, zdraví a radost, zdraví Leona s rodinou a Karel, a tady je písnička.

0: Páteční hodinka dechové a lidové muziky, ta další bude lidová, vybíral ji pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím ještě jednou vás a celý český Olomouc, český posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat paní Lidu, se uchytilo v Delstaníku k těm 93 letem. Paní Liduško, vy máte našla prý víc jak do stovky s tím vaším láskem. Jenom to přeju, abyste tady byla, to nedělá. Panu Jiřímu z Litovle, panu Jiří, vám děkuju za zahrání písničky, oplácím paní Stance do Lomnice, paní Zdenice do Horochova, mé sestře do Chropině. Všetkém přeju hodně zdraví, všetky rodinné pohody. Tuto písničku posílám pro všechny posluchače toho rozhlasu Olomouc a pan do rádia. Děkuju moc krát, pane redaktore, na shledanou.
0: A posíláme tedy slíbenou lidovou, zpívat bude Daniela Magálová.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stavba nové základny hasičů v Prostějově může začít příští rok. Na Hané končí sklizeň chmele, výnosy jsou letos podprůměrné. Knihovna ve Velké Bystřici se přestěhovala do nových prostor. Zítra čekáme slunečno, zpočátku i mlhy a maximálně 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči v Prostějově by do 3 let měli mít novou základnu, řekl to dnes přímo v Prostějově ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Stavba Brněnské ulice za zhruba 350 milionů korun má začít příští rok. Nová zbrojnice nahradí letitou stanici, která nevyhovuje současným potřebám hasičů. Součástí areálu má být také výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách.
2: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
0: Novou knihovnu mají ve Velké Bystřici na Olomoucku. Moderní prostory vznikly v přístavbě západního křídla zámku. Knihovna je součástí tzv. Kreativního centra, které přišlo na více než 40 milionů korun. Konat se tu budou také výstavy a přednášky. Nové prostory knihovny jsou pro čtenáře pohodlnější a také více přístupné dětem, říká vedoucí Městského odboru kultury a informací Martina Skálová.
3: V hlavní části se nachází také křesílka pro pohodlné vlastně odložení si jednak věcí, ale hlavně se tady čtenáři mohou posadit. Rádi jsme rozšířili dětský koutek o samostatné vlastně stanoviště pro děti, že je část knihovny vyloženě určena dětem.
0: V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Na místě zasahuje přes 100 hasičů. Škodu odhadují na 300 až 400 milionů korun. Na místo vyrazila i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší, řekla tomu včí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígarová.
4: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu. Sport.
0: Hokejisté Olomouce ve druhém kole extraligy přivítali Plzeň. Na začátku druhé třetiny jsou spokojenější hosté. Plzeň vede 1-0. A čeští tenisté srovnali stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany na 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety. Předtím ve dvou sedách prohrál Jakub Menšík s Tienem. Počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný, západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku je uzavřena silnice v obci Kubilá nad Vidnávkou. Stavební práce tady potrvají do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Začíná bluesový podvečer z Olomouce. Děkuji, že jste si naladili právě Český rozhlas, kde vás od mikrofonu zdraví a vítá Antonín Šindler. Festival Blues Alive letos slaví 30 let a proto se v našem pořadu ohlížíme za vystoupeními, která v průběhu jeho historie patřila k těm nejvýraznějším. Jedním z nich byl koncert amerického zpěváka Roberta Finleyho, který v Šumperku vystoupil v roce 2023. 1, 2, 3.

0: That's my juju.
1: Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Roberta Finleyho z festivalu Blues Alive 2023 v Šumperku. Robert Finley se narodil v Louisianě v roce 1953. Jeho životní cesta je mimořádně pestrá. Od dětství stráveného v prostředí jižanského gospelového zpěvu přes službu v armádě až po dlouhá léta, kdy se živil jako truhlář. K hudbě se naplno vrátil až v pozdějším věku, kdy jeho talent objevil Dan Auerbach. Společně natočili album Going Platinum, které Finleyho okamžitě posunulo mezi nejvýraznější osobnosti současného soulu blues. Finley je známý svým silným, autentickým hlasem, který spojuje blues, soul, gospel i prvky jižanského R&B. Jeho tvorba stojí na osobních příbězích, životních zkušenostech a přirozené muzikantské jistotě, která je výsledkem dlouholeté praxe mimo hlavní hudební proud.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Roberta Finleyho, zpěváka, který dokázal propojit blues, soul i osobní životní zkušenosti do podoby, jež se výrazně zapsala i do 30leté historie festivalu Blues Alive. Příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Šindler.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče! Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprostně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
1: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
2: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
1: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
3: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
1: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
0: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
5: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tiší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
7: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
7: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz. A to téma znělo...
8: Mdloby a mžitky.
7: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Pane, vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím a nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková jako může být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: pro mě
8: do mozku.
0: Obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v Chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, no. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano. Které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se
2: tak
0: náramek
2: je
0: ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo. Vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo.
2: Tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a my se hned proberou.
0: To dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večere.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme, jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak za prvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, která je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: typ
0: počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti omdlel z očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem? Ve škole jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně. No
0: to se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresuje tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: 'Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky. Prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubrtovy vily podává Hrádek nad Nisou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.

0: Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
1: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
0: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Hradnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Schubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
3: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
2: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
4: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je zdržení za Prahou směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov Letňany, no, to letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Alojze Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v nichž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v nichž měl polétat týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidí z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32, bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: spoustu, mám strach, z čeho to už víš.
1: Už to víš.
0: Ten úsměv jí sluší i

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v Pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá. Ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21. A Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter. A navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy. A díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů, to, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, zprávy.
6: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen.

0: Umění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržný systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
1: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
2: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
3: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
2: A ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
4: Je to mega hustý a zajímavý.
3: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
4: Z těch předmětů asi ty kameny.
3: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Držíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

kdy ho život kous a škráb. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže v Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si může dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, oni přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí, ten pan Plachý na mě kouká, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machonin napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být na jevišti Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenko Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřínku Šejbalou, Vlastu Fabiánům a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomu, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem vám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní víno, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 20, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, on to nějak vyjde a tak dále, a našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni, jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými obláskem, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivnej smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuhletu radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a támhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to jezet a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hrajou československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, v skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na můstek na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladej, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem... To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin v Jilseri trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co tady bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už sakra, teď musím zarvat a Lucerna léhne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Ten se nadech a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prosím, panu zá, prosím, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, a pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se províz a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zde, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhýho. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napad. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, namixovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, no, dělat. Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mém životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sladinici tu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový... O takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyznamenána jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpět, Romance pro křídlovku. Já pomnu, to já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči a poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hnal a dal se mu pusu. On se tak, já byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, s tím jsem já měl potíže, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže on jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Chalamet. Ono si seprve k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A v srpnovou neděli jste točili v klubu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byl Říšní lidé města Plesky nebo
1: co? Čapkové povídky.
0: No, tak.
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a že a zabití králíka a tohle to. Takové. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový hobby, tak mě takhle zubí, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si tak otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádhera. A teď, no, nemůžu ti to půjčit, to je, na bar, to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho, ty ženy, až tak on zem, jo. Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit a zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem za nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách. A ruce jsme mu svázali, on se nechal, podíval ty zuby, jo. Dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopil po mně, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby! Myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj. I ten chlup.
1: No, mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým vejle, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, jo, pán dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem zase tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to do garáže. A já pamatuju, tak jsem zajedl, víš, u Nejherma asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pak jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se byli do Hrubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně, na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před tou boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská. Taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babilo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako prostě, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubínu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubínová pověděla, Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Rubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Rubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No, mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlika zasvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, jo, nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: jak to ty ženský, poznají,
0: ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbůh, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malý kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

0: si života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se 2 astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy, vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio noční linky má obvyklé číslo 731 800.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu. A dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju poslouchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roku.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, co to tam bylo, C5, C104. No a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozují v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd se jmenoval. No a to, že nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď co mám, udělám nějaký takový drobný kompliment. No a to, že obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem.

0: No a to už potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
1: Jo, jo.
0: No.
1: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy, že?
0: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb zaletovací, tak pilot takový, myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr se to jmenovalo.
1: Mm-hmm.
0: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak do toho letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
1: Ano, ano.
0: To byl, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
1: Jak vám u toho bylo, Boženko?
0: Dobře, no jo. Fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to nám povím. To jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož neříkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno a letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
1: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
0: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit.
1: Hmm.
0: No a teď znova pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trenčkot. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě vám to můžu říct, třetí to byl daleký let. To jsme jezdili s manželem 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, týma keramickýma obkladačkama, ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušanbe. No, Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará, minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
1: Hmm. No, máte zážitků na rozdávání.
0: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no, přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
1: No, je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře nebo parašutista.
0: Ano, Kunovi z toho vyskakovali. Napřed byli Sýble, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10.
1: Hmm.
0: A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušanbe. Kam jsme to mi letěli? Do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušanbe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
1: Hmm. Takže naše česká stopa.
0: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
1: Mhm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
0: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je. Že?
1: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
0: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak 4 trenéry.
1: Ano,
0: v Otrokovicích, víte?
1: Ano, 426.
0: Ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry to byl jak když kořistní materiál.
1: Ano, to bylo vlastně původně,
0: víte?
1: Německé letadlo, dvoumístné, jednomotorové, dolnoplošník, že jo?
0: Ano, dolnoplošník, a potom nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
1: No tak, vy se v tom
0: nebo
1: vyznáte.
0: Nebo R200, Morava, já už, ale myslím,
1: ne, Morava byla dolnoplošník.
0: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
1: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuju za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
0: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
1: Je to
0: měla
1: tak?
0: Jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
0: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
1: Chviličku to si dovolím.
0: Mějte
1: se.
0: Tak se mějte.
1: Dobrou noc.
0: Do počutia.
1: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním, či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psalo rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stévarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizitce přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže
0: teda, Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
1: no
0: moc
1: ne,
0: hezké.
1: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
0: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
1: Asi až příští rok na jaře.
0: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuju.
1: Linku a všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, to je jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávaly elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu 2 motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídaný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Burgasu nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota.
0: Ano.
1: Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby další doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekli, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, jak se podíval Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu samozřejmě teďko. Ale takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byly provozovány do Bratislavy. A já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem se tam počkal na letadlo, který letělo, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny. Jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a všechno, co teďko máme za letadla, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem je vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko no, to já, někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18, IL-14
1: IL-18,
0: ano. Tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh ještě, na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou vsuvku. To si pamatuju z té Moskvy, kdy jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem. Tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo taky fajn docela, to by se říct. Tak je bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Hezky, naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala s 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roku a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě. Jakože. A tak.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řekl, dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu. Já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky. No tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, teď jelo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na rudnickém letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možné, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte? To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě
1: no,
0: bude
1: jako
0: lidi
1: jo,
0: dělat srandu. Ale ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak 51, nějak. 52. Já jsem 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synov byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200, tak to muselo být něco jiného.
1: Ne, já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52-53 ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom 57.
1: případě asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Bikr, který už tady
1: to
0: taky
1: nevím.
0: Zazněl. Ale to nevadí.
1: Se tomu nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo, to nevím.
0: I tak ale děkuji za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleši, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaské Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho z těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, no, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mě potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co se mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte... Promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě. Takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeju vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho pan potom jako dostali. To už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz lomítko linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny. Ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026, noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav, tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé 2 hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych

0: Ano, děkuju. Já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma poprvé v letadle.
1: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob veřejných, prostě tomuhle z tomu vyhlídkovému letu.
0: Ano, takové, sloužil. Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Praví Wikipedie, že se vyrábilo.
1: Ano. Takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
0: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
1: No, taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
0: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
1: No.
0: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
1: Před týdnem.
0: Před týdnem? A kde jste byla?
1: Na Korfu jsme byli.
0: Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
1: Děkuju. Naslyšenou. Dobrou noc.
0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I v těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz / linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od větší sva větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám, když jsme letěli Dakotou, a bylo tam oddělení, kde seděli asi 4 ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci z povolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na 3 doby.
1: Možná i neslušnej slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do tanečních, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, 16, já si dělám
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz lomítko linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz lomítko linka, země sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám.
0: Je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem letěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Poprvé. Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mi bylo 6 roků, asi tak 6 roků. Bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkuj bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, o tom žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili taky do toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo, takhle, na Větroně. Jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 58-59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam dešvagrem a tak na Vánoce říkám, který poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotova nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a ten Ilušin nějaký asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zen, že jsme nad Brnem, jo, je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, takhle práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky to zaplatili a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle na Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše 2 děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přividěli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali své maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic letělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl jako nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takhle zvědavý, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odletěl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo.
1: Tak
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějaký Japonci, když lítají přes nad Brnem, jak oznamují legálně Žitochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
0: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak Žitochovice nebo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to, to je taková jedna zajímavost, co on mě řekl, jo.
0: Rozumím.
1: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
0: No jo, tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš trojpříběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já děkuju moc, že jste vzal, dobrou noc.
0: Poprvé v letadle. Jaké to bylo? Kdy to bylo? Co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, nahorou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO, tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No já to tam znám, protože vždycky, tisíce. Když letím na Levkáru, tak máme mezi přistání v Ostravě. Takže vím, jak to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom už jsme vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nadraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho mojího manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a to bylo trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece...
1: No ale tak už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady nadovolené se mnou a vždycky. Mami, jdeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Moc krát vám děkuju, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také se musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim, to bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou nad sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: No, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: Protože no tak,
1: není uvědněný, jako.
0: Ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce.
0: Jota.
1: A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 134.
1: Takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že
0: no,
1: jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuju za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bombóny, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bombóny, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jim.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pitlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
2: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
1: Brzké.
2: Všechny zdravím vás, posluchače, i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátého letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A teď začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
1: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
2: Ano, tak, všechno. Tak. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
1: Ano, ano, ano.
2: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila, já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května, a když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš, to bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli. Až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho. A, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
1: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, ano. Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. ano. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot. Tak to buďte rádi, ano. že vás letu, při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to,
2: ano, samozřejmě.
1: Musel jsem to říct. No. Děkuji ano. vám moc krát, Viki.
2: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
1: To už se i juchal, že jo?
2: Jo, ano.
1: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
2: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
1: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé co krbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Dennis. Ja, Dennis. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat! Alíbat!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak,
2: ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
2: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
2: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Sřáš legraci bez hudby?
2: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je pro

0: prominentním členem nadace.
1: Tak ty nedáš pokoj. Tak se, chlapče, braň. Aha.
0: Prosím tě.
1: Jo.
0: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celý... To jsi se z celýho Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
1: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
0: no, mě dobře,
1: jde.
0: Dobře, dobře.
1: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
0: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
1: Já.
0: Ono to bude hezky navazovat,
1: jo, pojď. To je ono.
0: S příchodem, přijď mě.
1: Příchodem.
0: Přijď mi.
1: Ten mám dobrý příchody.
0: Přijď mi.
1: Nazdar, Julie!
0: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
0: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš si použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
0: No tak...
1: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
0: To je zatím jeden.
1: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
0: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
2: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám, no do.
0: No dobře.
2: Karle, co?
0: No.
2: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, ne takhle.
0: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
2: No, jasně.
0: Jo?
2: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
2: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
0: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
2: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
2: Co neprskáš? Co tě prská?
1: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
0: Klid,
2: a to nechá!
0: Klid.
1: Herci.
0: Prosím vás, ne, klid, nehádejte se. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát.
2: Jo? Pojďte.
0: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
1: Shakespeare, kdy to viděl?
2: Lehni!
1: Tudle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
2: Slíbám tvoje rty... Hele, neměl by si nosit rovnátka.
1: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16-letá, ale...
0: Prosím vás, klid.
2: Dobře,
0: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
2: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to... Čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální. A aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
2: mě jako... Ale mě jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
0: Ne.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví. A rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, Bolček. Teď mám flašku Mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Ale napij.
2: No, na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
4: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasměm se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem zničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najdu, takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá...
5: Znám nejvíl, ona Alžběta.
4: Jsi opravdu, ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout. Ale něco, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on jak začal chodit mezi lidma, jdeme tady záchod. Ty nejíš, ty jsi zrovna Luce měl, nejíš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoštaka dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Hounds?
4: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
6: Může

0: se řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. Vcarování, milí páni, z udělání, jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škamráte, teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli, co jsem tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že v hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo.
2: Co děláš, vás něco? Nic, no tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady tý tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, kdybych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndala tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. On jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: Ale je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomalučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi.
7: Jo.
6: Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo, a o to jde.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrotivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: No, já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem lazlišel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na méně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To pořád dobře.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejsa, ať si sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co mudrcové říkali?
1: To bylo celá dobrý, ty pořád jedáš, a bylo
2: mě se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
1: Vidíš.
2: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Z něho bude.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au dom, ne, to se musí říct v pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu no. nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Neměla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem půjdu.
5: To je... Děte,
3: já to by měl přeci vytáhnout.
5: No ne, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

Terezna tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.